0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

hard to find. Been places, places dark.

i když pořád jdeme vejš. Nejsem na dobrý zvyklý, mám ho furt, nejsem fix lej. Oddaluju si to pixelama veře, nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám ani tebe.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru, den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný, motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem couru, žil jsem v ráji a teď jsem nula. Ze dne na den leda minotaura, zas kurva utrácím bůra. Jsem v bordelu, kupuju lásku, líbí se mi všechny, přitom žádná. Dávám si na kurák další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to samý. Zapálilo hně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel. Teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím. No prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš, kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit, na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král. Ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj.

aspoň pár krokov. Je to škola života.

그렇군.

Novinka. Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Express.
4: Music first.
3: Express FM.
5: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
4: Express.
3: Express FM.
5: To se dozvíte na našem webu
4: expressfm.cz.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
7: Check-in?
8: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
7: Recepční.
8: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
7: Bezpečnostní kontrola.
8: Přesně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Vízku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.
14: Express FM.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duo Pack 150 ml 1 za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
4: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin a jsou tady první dnešní zprávy. Kamion uvízlý ve středu pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout až dnes vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné. Médiím to sdělil mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Američanka Krista Pike, která minulý týden po nezdařené popravě smrtící injekcí ve státě Tennessee skončila v nemocnici, má zápal plic a nemůže zatím přijímat potravu. Plně si ale uvědomuje, co se jí stalo, řekli novinářům její právníci po jednání u soudu. Německý fotbalový klub Bochum zakázal svým fanouškům hromadné poskakování v jedné části stadionu, protože pohyby tribuny způsobují některým divákům nevolnost. Klub hrající druhou ligu to dnes oznámil na webu. Zákaz má platit až do roku 2028, než bude tribuna k stání zmodernizovaná. Dnes to bude opravdu divoký, bude oblačno, zataženo, ráno ještě dopoledne místy polojasno, přidá se ale ojediněle slabý déšť, přehánky a ty se potom následně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě můžeme očekávat i bouřky. Teploty ale ještě stále zůstanou pro dnešek vysoko, 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 7 hodin a 1 minuta k tomu, dneska je čtvrtek 8. října a Věry mají dneska svátek, všechno nejlepší holky. Ta jedna holka, která tady chybí, tedy babu, je na dovolené, přejme jí to, ať si pořádně užije a odpočine. O čem budeme mluvit? Harry Potter bude mít další nadílku knížek od J.K. Rowling, také se půjdeme podívat na to, jak Amber Heard dopadla na maratonu a nevedla si vůbec špatně. A také se čeká další díl Clarkson's Farm, který bude ale zaměřený na auta. I o tom bychom měli promluvit, navíc vás pozveme na večerní rozhovor s kým, o kom a tak, tak to vám samozřejmě také rád prozradím. 7 hodin na 2 minuty, pojďme se věnovat muzice, před námi jsou Mark Knight, ale také Nothing But Thieves.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Tohle jsou Nothing But Thieves a Baby Cool Evelyn. 7 hodin a 10 minut, asi mi dáte za pravdu, že nejhorší záchod je ten, který není. Ale na druhou stranu takhle, já jsem byl i v Ústí nad Labem na záchodě a řekl bych, že bych radši nebyl. Stejně tak jako ten záchod byl úplně příšerný v tom jednom obchodním domě. Ježišmarja, já se na to vzpomenu. No nic, pojďme se podívat do Jizerských hor, protože tam nedaleko občerstvení Knejpa v HKO Jizerské hory bude stát taková speciální kadibudka, která u nás tady jako nemá asi obdoby. Inspirovali se v Norsku, kde s tím mají poměrně slušné zkušenosti. Bude to takový speciální suchý záchod, který je vymyšlený na míru právě chráněné krajinné oblasti. Nepotřebuje vodu ani elektřinu, neohrožuje přírodu a v podstatě si tam dřepnete a budete koukat do krajiny. Já tady vidím tu fotku a musím říct, že tohle by mě bavilo. On se tady píše, jako že člověk má rád, jako když se může někde v té přírodě zastavit, odskočit si nebo si dát nějakou svačinu. Asi bych to nedělal najednou zrovna té kadibuce, ani tu svačinu bych si tam tak jako nevychutnal, ale v každém případě je to zajímavý. Dokonce je to i pro vozíčkáře, i když nevím, jak přesně se tam v těch Jizerkách budou jako pohybovat. No v každém případě je to docela dobré jako počítat. Jak se to osvědčí, to teprve ukáže čas. Ale jak říkám, nejhorší záchod je ten, který není. MGMT Kids a za malou chvíli novinka tohoto týdne Jason Status a Debbie Gone Too Far.

0: až tribopově znějící Jason Status a Debbie Gone Too Far. Já jsem viděl ten přílepek, to feature, to Debbie, jsem říkal, je to ta naše německo-česká zpěvačka Debbie Kahl? Moje podezření se stalo liché, protože tohle je zpěvačka, která je neosolového zaměření, je naprosto skvělá a velký talent z jihu Londýna. Takže tohle je jedna z novinek tohoto týdne. Za malou chvíli nás čekají Romy, taky Snow Patrol společně s Kylie Minogue a jejich Diesel Arms.
1: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: váš názor. Váš názor.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčský les pod okny a

Show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantasymania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností. Express. Music first.

0: Tohle jsou Snow Patrol a Kylie Minogue na Expressu, 7:30. Dnes večer po 19. hodině to na někoho z vás asi dýchne hodně velkou nostalgií, protože se vrátíme do 90. let, kdy Color Factory byly jednou z těch nejoblíbenějších, nejvýraznějších kapel české indie scény a může za to třeba i film Šeptej, který někteří z vás máte prostě jako dobovku a jasný rozhraní vašeho mládí, stáří nebo jenom prostě mládí, tak jak to bylo popsáno. Kdo bude hostem tady u nás na Express FM a koho si pozval Petr Novák z Driveu, tak to bude David Volenec a také Honza P. Muchov. Oba dva se rozpovídají právě o Color Factory, ale také o koncertech, které už proběhly a které přijdou. Takže tohle si rozhodně nenechte ujít. Mimochodem také se jich Petr ptal, proč zněli jinak než většina české scény.
1: Já si myslím, že největším důvodem na tom mají právě ty písničky, které prostě to je to, co nese vlastně a nese to ty Color Factory až do dneška.
2: A propojoval to vlastně Colin, který právě s náma všema spolupracoval, ať to bylo z Ecstasy, Sebastians nebo Stoajen, a proto Ivo Heger Stoajen, že vlastně Trosky, Sebastians a já jsme díky propojení Colina chtěli na těch písničkách pracovat, protože se nám moc líbily a byli jsme fakt jako kamarádi, kteří spolu stejně trávili čas i mimo studio, tak proč bychom ho netrávili i ve studiu nad takovou hezkou prací?
0: Tak celý rozhovor uslyšíte dnes po 19. hodině. Pokud nechcete čekat, můžete se podívat na náš web expressfm.cz.

0: Největší slávu si prožili Joy and Animals během covidu, protože dělali takový ty ilegální party, na kterých se scházeli tisícovky lidí v Londýně. Joy and Animals, Joy up the street. 7:34, jdeme se podívat na to, jak to jede, nebo respektive jak to nejede. Nejdříve hlavní město, pozor si dejte na výjezdu z Prahy ve směru na sedmičku, tedy na D7, u přední Kopaniny, u letiště máme dopravní nehodu 3 osobáků, křižovatka Poděbradská průmyslová, dopravní nehoda osobáku a motocyklu a také ve Zdíchovském tunelu evidujeme dopravní nehodu. Co dál? Další komplikace na vás čekají třeba u České Lípy, konkrétně u obce Jestřebí na 38. Osobák se zvěří. No a to je asi víceméně zatím vše.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz. Express.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: To bylo chytrý koupit telku v Datartu.
4: Vy chytrali. S chytrátem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
8: Informační služby?
9: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
8: Kavárna?
9: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
8: Salonek?
9: Správně, uhodl si.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
1: Music. Music first.
13: Express FM.
1: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na Express FM.cz.

0: Tohle jsou Kiss ABN a Superpowers, 7 hodin 49 minut, to je aktuální čas. To, jaká je globální hvězda Adéla Jirglová, slovenská zpěvačka, zkráceně jenom Adéla. O tom jsme se tady s Babu bavili několikrát, jak ukradla mnoha zpěvačkám dalším v podstatě nějakou šanci. Je to taková mladá Taylor Swift, protože ve chvíli, kdy ona něco vydává, tak ostatní prostě čekají, až to přejde a potom se vydají i oni na to, že vydávají nějakou novou hudbu. To se stalo samozřejmě také zpěvačce Adele, protože ta ve chvíli, kdy vydá nějaký nový single, tak je z toho hnedka mega hit. Funguje to na hitparádách, funguje to na TikToku, funguje to úplně všude a funguje to i u těch globálních hvězd, třeba jako je právě pařížský týden módy, který probíhá. A mimochodem právě tam došlo na to, že single, který je tento týden novinkou, Nicole Kidman, si v lipsynku už zpívají Dua Lipa, vedle ní hnedka Pedro Pascal, Kristen Wiig a nakonec i samotná hollywoodská legenda Nicole Kidman. Tohle prostě musíte vidět, to si prostě musíte najít. Tady je Adéla.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Adéla.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: S 8 hodinou jsou tady další zprávy. První splátku z evropského obranného nástroje SAFE ve výši 309 milionů eur, tedy asi 7,6 miliardy korun, kterou Česko obdrželo v úterý, využije ministerstvo obrany na výdaje spojené s projektem vojenského využití dálnice D11. Americká armáda testovala elektrické rukavice, které by v brzké době mohli obdržet imigrační agenti v amerických městech. Rukavice mají pomáhat při zadržování migrantů nebo zvládání protestů. Nástroj údajně způsobuje silnou bolest a pomáhá dosáhnout okamžitého uposlechnutí. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře Východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy je polojasno, ale pak se přidá slabý déšť, který bude přecházet v silný déšť po celé republice a na jeho východě můžeme očekávat i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
1: Je 8 hodin a 2 minuty navrch, čtvrtek 8. října. Věry dneska jsou v kalendáři jako to hlavní jméno, takže všechno nejlepší, připojuje se i Express FM. Za malou chvíli se půjdeme podívat na Clarkson's Car. Můžeme to tak říct? Možná, že jo. Clarkson's Farm se bude trochu měnit, alespoň jsou tady nějaké přísliby. Na to se podíváme za malou chvíli. Z hudby Black Keys a taky Ray Ama Absolutely Joy, tedy nejhranější song na Express FM.
0: Express Ráno.
2: Express FM.

Ty holky prostě nemůžete mít neradi. Raya má absolutely joy, 8 hodin a 9 minut. Tak jak je to je s Clarkson's Farm, respektive Jeremy Clarksonem? Ten totiž bude mít samostatnou epizodu, co se týká Clarkson's Farm, a bude se jmenovat Jeremy Grows a Car, a Carson's Farm Specially. Tady Jeremy vypěstuje auto, speciál z Clarksonovy farmy. Bude to v podstatě takový jako návrat k tomu, co on miluje, samozřejmě auta, a bude to dělat tak, že jak ho to vlastně jakoby frustrovalo to nekonečné u těch nových aut, pípání, bongání a technologie, chubiček, všelijaký hlídání a tak dále, rozhodl se, že si auto nekoupí, ale postaví si ho, a základem tohle z toho velkolepýho plánu je Jaguar F-Type V6S, auto, o kterým věří, že představuje speciál nebo ideální kompromis mezi zrušením z analogové jízdy a moderní praktičnosti. A to ještě není všechno. On se totiž rozhodl, že vedle vlastního třeba koženého interiéru Diddley, což je Diddley Squad, což je vlastně ta jeho restaurace, a v lněných koberců se pokusí vypěstovat úrodu lněného vlákna a přeměnit ho na revoluční lněný kompozit, udržitelnou alternativu k uhlíkovým vláknům, která přitahuje pozornost velkých automobilových značek. Samozřejmě, že v tom nebude úplně sám, protože k ruce mu bude legendární automobilový designer Ian Callum, muž, který stojí za mnoha ikonickými návrhy aut, včetně původního modelu F-Type a taky Aston Martin Vanquish. Takže tolik tedy k tomu, co se bude dít. Tenhle ten díl, byť byl představen včera, tak teprve bude mít premiéru až v příštím roce. Jak to všechno dopadne, moc se těším. Před námi Wolf Alice a taky Madonna, Charlie XCX. Express ráno.

0: 33 let a 351 dní dělí Madonu a Charlie XCX mezi sebou, jako narozeniny. To je docela dobrá propast, tam ještě někdo chybí, nějaký mezičlánek, takže babča a její vnučka. Dance tedy After Hours, což je v podstatě takový přídavek k albu Confessions 2 od Madony. 8 hodin a 18 minut, za malou chvíli budeme pokračovat s hudbou Niagara s Giorgio Smith, ale taky Noel Gallagher's High Flying Birds.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v pole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
11: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání děti CZ?
13: Mami!
12: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Za 4 minuty bude 8:30. Tohle byly Noel Gallagher's High Flying Birds. Není žádným tajemstvím, několikrát jsem se k tomu přiznal, ale jako není se za co stydět. Normálně si kupujeme audioknihy regulárně, protože jezdíme na dlouhé cesty a dlouhé trasy.

A u toho se neusíná, protože když si dáte nějakou skvělou knížku, třeba nějaký napínavý thriller od třeba Stephena Kinga, tak pak tady u toho rozhodně neusnete za volantem, což si myslím, že je celkem v pořádku. Spotify nabízí poslech audioknih ve 22 zemích světa. Převážně těch evropských, ale v Česku a na Slovensku ta služba zatím tak nějak jako chybí. Nicméně se ukázalo na veletrhu Frankfurt Book Fair, který právě teď probíhá, že do konce roku ji rozšíří do více než 180 zemí, mezi kterými jsou i tedy my, Česko a taky Slovensko. V katalogu je teď přes 350 tisíc titulů ve více než 120 jazycích. Jaká bude tedy česká lokalizace, to se zatím úplně neví. V každém případě je na to speciální tarif na Spotify bez přístupu k hudbě a každý uživatel si může poslouchat 12 hodin měsíčně. Za příplatek je k dispozici rozšíření Audiobooks Plus, které každý měsíc přidá dalších 15 hodin. A pak si můžete ještě přikupovat další třeba 10-hodinové balíčky. A pokud jste si audioknihu koupili, pak tady samozřejmě časový limit není. V každém případě tahle aplikace bude umět takovou funkci Page Match, která umí synchronizovat postup, pokud jeden titul čtete jako tištěnou knihu nebo e-knihu a zároveň posloucháte ve formě audia. Tak to jsou věci, které tedy budete mít možnost od příštího roku. UPIA. Nia Archives a Georgia Smith právě teď Get Me Down. Připravena je Bíba Dubí. A mezi tím se podíváme na silnice. Jak to jede? Jak to tam vypadá? Kde se bourá?

0: Titulní píseň z jejího posledního alba Memories a Bíba Dubí na Expressu. Teď se jdeme podívat na silnice a také dálnice, konkrétně pokud jedete po D1 210. kilometr, respektive exit u Holubice ve směru na Brno, je s dopravní nehodou, pravý jízdní pruh je uzavřen. České Budějovice 34, na trase Jindřichův v Hradec České Budějovice obce Úsilné je dopravní nehoda dvou osobáků a pozor si dejte také na sedmičce, tedy konkrétně u přední Kopaniny, což se týká hlavního města u letiště, je dopravní nehoda tří osobních aut.
1: Express FM.
2: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Móda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupil byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
12: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostily.cz. A pohodička na terase taky potěší.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
15: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
17: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
18: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
17: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
18: A můžete využít i výhodné financování.
17: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
19: Express. Music first. Express.

Gigi Coulter a Trapped na Expressu 8.49. Harry Potter jako takový mě čtenářsky nějak moc jako nezaujal, já jsem tomu prostě unikl, protože už v tu dobu, když vycházely první knížky, tak já jsem byl na to dost starý. Ale na filmy se rád podívám, což jako není žádný problém. Nicméně dobrá zpráva pro všechny příznivce a fanoušky Harryho Pottera, protože J.K. Rowling vydá další dvě knihy. Tady jako nebudou o Harry Potterovi, budou tedy samozřejmě jako další bude se věnovat dalším oblíbeným postavám právě z téhle z té ságy, takže se budete moci určitě potkat s některými. A já to tady jako vidím, že by tady měl být nějaký Hagrid, profesorka Minerva McGonagall a tak dále, Weasleyovci. Všechny tyhle ty už knížky jako vyšly a teď by měly přijít další dvě. Přijdou po novém roce. Já vím, je to za dlouho, ale v každém případě, co je dobrá zpráva, je to, že o víkendu bude pršet. A proč je to dobrá zpráva? Protože když prší, tak hledáte místo, kam byste se uchýlili před deštěm. A proč se neuchýlit na výstavu Harry Potter, která je v Praze, v PVA Expo Praha Letňany, hala 6. Ale kdybyste to nestihli o tomto víkendu, tak to máte čas až do 21. března se podívat právě na tuhle expozici.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Poslanec za motoristy Filip Turek uvedl, že v úterním videu na Facebooku adresovaném hnutí DUA zrekapituloval slova uložená soudem. Ekologická organizace v úterý poznamenala, že nepovažuje jeho omluvu za dostatečnou. Turek věc považuje za vyřízenou. Spojené státy plánují zavést poplatek $70,000, asi 1,5 milionu korun, který by vysoké školy musely platit za každého zahraničního studenta, který by chtěl ve Spojených státech po studiu pracovat. Cílem je snížit jejich počet především v přírodovědných a technických oborech. Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku. Domácímu Winnipegu podlehli ve středu 2-3. K vítězství Jets přispěl dvěma góly Kyle Connor. Brankář Lukáš Dostal inkasoval v duelu s Edmontonem 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Anaheim prohráli s Oilers 2-5. Dnešní počasí by mělo přerůst v zataženou oblohu, ze které nám zaprší. Později večer budou na západní polovině Čech srážky ustávat a také ubude i oblačnosti. Teploty ale stále vysoké, až 24 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Je 9 hodin, dneska je 8. října a víte, co bude 13. listopadu? To bude pátek, to je jasná věc, ale pozor, taky by to měl být konec světa, podle předpovědi z roku 1960. Na to se samozřejmě také zaměříme v následujících minutách. No a hudba, to jsou Hives a Olivia Rodrigo.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, The Cure. Psal se rok 1960, tedy před 66 lety, kdy byl předpovězen soudní den, takhle ono už to bylo několikrát, jo, májský kalendář taky končil někde Y2K, že jo, taky už měl být konec, oni jenom pak zjistili, že tam měli v té jeskyni málo místa, ale aby to tam prostě jako načmárali. Nicméně, vědecká studie z roku 1960 připsala soudní den na 13. listopad 2026. Tehdy autoři práce, jistý fyzik a nějaký dva jeho studenti předpověděli, že v osudný pátek dosáhne světová populace takového počtu, že se lidstvo samo umačká k smrti. A takhle, ty výpočty se dlouho shodovaly s realitou, protože skutečně tomu tak všechno naznačovalo, a ne, že by nás bylo málo, to rozhodně ne. Ale od roku 1993 se něco pokazilo a porodnost začala prudce klesat a hypotéza se tak přestala naplňovat. Já jenom doufám, že ten fyzik a ti další nedostali za to Nobelovku, museli by jí vracet po 66 letech. To asi úplně nikdo nechce. Užívejte si života. Tady je Jake Harlow, Hello Miss Johnson, za chvíli DMA's Killing Time. Jedna z těch novějších věcí na Expressu.

0: Tahle australská parta DMAs, album od Alba více roste, co se týká hudby. Killing Time na Expressu 9 hodina 15 minut. Pokud máte dojem, že vám doma nefachá úplně moc dobře Wi-Fi a připojení internetu, může za to možná obyčejný kávovar, tedy ne úplně obyčejný, řekneme si víc za malou chvíli.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
7: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krtský les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, roku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty. 18. října Futurum Music Bar.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

Chapel Roan a Pink Pony Club na Expressu 9.23. Možná, že jste v posledních třeba dnech nebo měsících i letech, co by ne, volali podporu na připojení na internet od vašeho operátora nebo kdo vám prostě poskytuje to připojení, že vám to jaksi moc nejede, že to stojí, že si nemůžete nic stáhnout a tak dále. Možná za to může úplně obyčejná věc, jako je kávovar, která má sice jako, nebo který má připravit třeba espresso nebo nějaký latte, ale v takové té nevinnosti a internet věcí toho je teďka plný, protože koupíte si zařízení a to má výhodu a připojíte to na Wi-Fi a ono vám to potom bude něco. Nakonec se zjistilo, že takový kávovar má to nějaký číslo, možná klidně vám to tady řeknu, jestli o to stojíte, nějaký Keurinka Supreme Smart, to je model, který umí rozpoznat vloženou kapsli, stáhnout si recept na konkrétní směs internetu, nechat se ovládat hlasem přes Alexu nebo Google Home a další, tak za 10 dní a 9 hodin spotřebič odeslal přes 1 terabyte dat, který stáhnul za necelých, stáhl jen necelých 10 giga. Takže jenom abyste věděli, že tady může být ten velký problém. To, jak má něco připojení přes internet, tak možná by postačilo to alespoň na chvíli vypnout a dát si takový detox. Nikoli kávový, ale internetový. Strokes, Lonely in the Future, právě teď. Za malou chvíli nás čekají midi, mrkneme na silnice a ještě taky se podíváme na tu Amber Heard, na tu herečku, která uběhla ve skvělým čase půlmaraton.

0: Tohle byly Mědy na Expressu 9.31. Dopravní komplikace najdete v Praze, ulice Seifertova, kde se řeší požár vozidla. Půjdeme se podívat do Starého Města, Uherské Hradiště, ulice Zerzavice, dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace jsou ale také u Českých Budějovic, pokud jedete ve směru... Na trase Jindřichův Hradec České Budějovice u obce Úsilné je tam dopravní nehoda, stejně tak jako v Týně nad Vltavou v zadním Podskalí, a ještě také z Českých Budějovic u obce Kamenný Újezd, i tam je dopravní nehoda. Na místě u té dopravní nehody nákladňáku a osobáku už by měli být i policisté.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
1: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
9: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
10: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
12: Salonky?
13: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
12: Úklid.
13: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
12: Ha, kuchař.
13: Správně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.

0: Tohle byly Churches na Express FM. Víte, kdo je Amber Heard? To je herečka, která žila svýho času s Johnny Deppem, až ho nakonec obvinila a potom odešla s velkou nepořízenou od soudu. Amber Heard ale také je docela slušná běžkyně. Nechceme říkat, že by to byla nějaká běhna, ale zaběhla svůj první půlmaraton a má čas jako elitní závodnice. Heard se na Instagramu pochlubila dokončení půlmaratonu s časem 1:39, což je v průměru méně než 5 minut na kilometr, a ve 40 letech je průměrný čas dokončení maratonu 2 hodiny a 4 minuty a čas Amber Heard se řadí pouhých 20 sekund pod průměrným časem elitní kategorie. Takže to je velmi úctyhodný výkon, navzdory tomu, co si o ní můžeme myslet. Tak víte co, já taky běžím, mějte se krásně zítra po 7 hodině na Expressu.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Přestupkové řízení s poslancem Filipem Turkem kvůli autonehodě bude řešit městská část Praha 2. Že se neobrátí na sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK. Britská policie oznámila, že obvinila příslušníka královského námořnictva z toho, že údajně získal utajované informace a chystal se je zveřejnit ve prospěch cizího státu, píše Reuters. Connor McDavid vede produktivitu NHL o bod před kanadským krajanem a spoluhráčem z Edmontonu Evanem Bouchardem. McDavid si připsal ve 4 zápasech 12 bodů za 3 branky a 9 asistencí. A dneska bude oblačno až zataženo, ráno místy polojasno. Ojediněle déšť či přehánky, odpoledne a večer srážky postupně na celém území, na východě i bouřky. Večer na západě Čech ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Swedish House Mafia Likely, Happiness is so sad. Krásné čtvrteční dopoledne všem, kdo chodíte po chodníku přiměřeně rychle a na silnici dáváte blinkry. A taky bych chtěla dneska speciálně pozdravit veškerý zdravotnický personál, protože dneska ráno jsem byla na odběrech a vždycky mám takovej stres z toho, že se mi stáhnou žíly a nejde mi nabrat krev, tak paní sestřička byla strašně hodná a trpělivá se mnou, takže všem zdravotníkům krásné dopoledne. A samozřejmě vám ostatním taky. Ze studia vás zdraví Míša Tůmová. Co nás dneska čeká? Jestli tu máme nějaký hráče lolka, tak za prvý respekt, máte tuhej kořínek. A vám se může líbit zpráva, kterou vám řeknu hnedka za chvilku. Mrkneme se za Travisem Barkerem z Blink 182, dáme si jeden kulinářský tip pro gurmány, podíváme se do sídla Hugh Hefnera, ale taky čtvrtek, což je čas hudebního kvízu. Dneska se vrátíme do roku 1995, tak jdem na to.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, Young Thug, Potion na Expressu, kde nám za chvilku zahrajou taky Temple City a nebo svého příjmení zbavená Miley.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě reportuji.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší než ty.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečnevsíti.cz.
7: O2. Více ze života. Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
17: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
18: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se

0: mat stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Music first.
6: Express FM.

Tohle to byla Miley, Bass Persuade, zkrátce před půl jedenáctou na Express FM. Fanoušci e-sportu a hitů kolem League of Legends se dočkají zítra parádního překvapení. Pro nadcházející mistrovství světa totiž Riot Games vytáhli z klobouku velký návrat virtuální hip-hopový party True Damage, kterou tvoří přímo herní šampioni jako Echo, Akali nebo Senna. Nová

Hymna nese název Know My Name a producenti se tentokrát inspirovali dravým stylem newyorského drillu, který doplní živé bubny a žestě. Mezi hlasy, které postavám vdechly život, se navíc objevuje i držitelka Grammy Coco Jones. Ta skladba vyjde zítra, takže my si ji nemůžeme pustit, ale s League of Legends jsou spojení i Linkin Park, a to sice s peckou Heavy is the Crown, ale my tady máme Emptiness Machine.

Duke Dumont a Sailulu Nightcrawler na Express FM. Fanoušci kapely Blink 182 na chvíli vyděsila novinka z Instače jejich bubeníka, protože Travis Barker v úterý večer sdílel fotky z nemocničního lůžka, kde mu dělala společnost jeho manželka Kourtney Kardashian a dcerka Alabama. Travis k tomu až před chvílí řekl, že měl znecitlivělou paži, ruku a prsty už od koncertu, který odehrál minulý měsíc. V pondělí po vystoupení absolvoval vyšetření nervů a ukázalo se, že k nápravě nervu potřeboval zákrok k uvolnění kubitálního tunelu. Travis už je totiž teďka v pořádku, ale doma, kde ho přivítal jeho dvouletý syn Rocky v kostýmu dinosaura, takže reálně potom, co jsem viděla nedávno vydaný dokument o jeho životě, jsem fakt ráda, že je v pohodě, protože tenhle kluk už si toho zažil až. My si pustíme jeho kapelu Blink 182, All the Small Things.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tulecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
9: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
10: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
11: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoclinic, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoclinic 800 103 300 800 103 300.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
12: Navádění letadel?
13: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
12: Technik ve věži?
13: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
12: Elektrikář?
13: Jo, přesně tak.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.
17: Co je nového na Express FM?
19: Koukněte na expressfm.cz.

0: Overmanou After the Rain, krátce před 11. na Express FM. Jestli si chcete dopřát luxusní jídlo a přitom trochu ušetřit svoji peněžence, tak mám pro vás docela parádní pozvánku. Už od 13. října příští týden se do českých měst vrací oblíbený kulinářský festival Restaurant Week, který v téměř 100 restauracích nabídne skvělá tříchodová menu za jednotné festivalové ceny. Tady ten festival navíc, tento jakoby podzimní ročník navíc bojuje ještě k tomu proti samotě. A vedle parádních degustačních zážitků ze špičkových podniků přináší i propojení se seznamkovým projektem Singles Club. A pozor, organizátoři hlásí, že jde o poslední šanci za tyhle ceny, protože příští rok bude festival zdražovat. Mrkněte na web restaurant-week.cz, ve kterých restauracích si můžete rezervovat stůl v rámci této akce. Ten festiák končí v neděli 18. října příští týden. A já moc jsem nepochopila teda, jak tam funguje to propojení s tím seznamkovým projektem Singles Club, protože vy si můžete zarezervovat stůl minimálně pro dva. Co kdybych jako chtěla jít sama někam se najíst dobře? Smolík, no.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ve věku 99 let včera zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Švarc Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Informovala o tom jeho rodina. Na britských bankovkách se v příštích letech objeví sova, čmelák, papuchalk a ježek. Nahradí tak tamní historické osobnosti, jako například politika Winstona Churchilla, oznámila Bank of England. Nikola Bartuňková porazila v Pekingu v českém derby Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0 a postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. A dneska bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť. Během pozdějšího odpoledne a večera se postupně od západu vyskytne déšť na celém území a na východě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Fisher a Florence Harman, What a Life, krátce po 11. na Express FM. Color Factory, to byla kapela, jedna z nejvýraznějších české indie scény 90. a po dlouhých letech se teďka vrací na koncertní scénu. První možnost jí vidět letos naživo přišla v červenci v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Při příležitosti 30. výročí filmu Šeptej byla na tomhle festivale promítána nově restaurovaná verze snímku a kapela vystoupila v plné sestavě před tím promítáním. Jan P. Muchov a David Volenec patří k výrazným osobnostem české alternativní scény 90. On zase prosadil s Ecstasy of Saint Teresa a později jako respektovaný autor filmové hudby. A David byl zpěvákem Sebastians a právě Color Factory. A právě tito dva pánové přijali pozvání na rozhovor k mému kolegovi Petrovi Novákovi. A ten se jich ptal mimo jiné i na to, jestli byla tenkrát hudba odvážnější než ta dnešní.
1: Podle mě je to dneska hodně zaměřený na to, abys měl určitý počet lajků a sledujících a musí to mít čísla na Spotify. A mám někdy pocit, že současní interprety jsou strašně jako brzděný takovou tou, jako, že potřebují mít tu zpětnou vazbu. A aby se to někomu líbilo nebo něco. My jsme to dělali spíš jako buď, jako aby to bylo úplně jasný fuck off, nebo jako ať je to tak, jak se to líbí nám.
0: Celý rozhovor si nalaďte dneska od 7. večer, anebo si ho dejte už teďka na našem webu expressfm.cz.

0: Tohle to jsou YouTube, Silencio. Zhruba ve čtvrt na 12 na Express FM, kde nás za chvilku čeká taky Jamie T, nebo Selena Gomez se svým manželem a k tomu Gracie Abrams. A taky nás čeká hudební kvízová otázka, která nás dneska zavede do roku 1995. Tak doufám, že žhavíte svoje znalosti a hlavně ty hudební a taky telefony, protože doufám, že mi přijdou nějaký vaše tipy.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Kino?
3: Kino.
2: Der Film?
3: Film.
2: Warum?
3: Proč?
2: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
3: Festival německých mluvených filmů.
2: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
4: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
2: Čusí!
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí pastej?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
12: No jak se má si dostat pastový odpad do třídičky a k recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopí a to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Na detailech záleží víc, než se zdá. A právě dokonale prostřený stůl vytváří dojem, na který se nezapomíná. Designové jednorázové nádobí od Kettershopu vnese styl do každé oslavy, eventu i gastroprovozu. Kettershop.cz. Luxusní jednorázové nádobí pro každou příležitost.
16: Divadlo v dlouhé uvádí
17: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
18: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
17: Divadlo v dlouhé.
19: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
20: Do Brna, do Prahy.
21: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
22: Express FM.
23: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Selena Gomez, Benny Blanco a Gracie Abrams, Call Me When You Break Up na Express FM, kde se konečně dostáváme ke čtvrteční hudební kvízové otázce. Já vám tady stlumím ten podkres, ať se můžete soustředit, jo? Jdeme na to. Frontman této britské skupiny napsal text k písni ve 4 ráno, když nemohl usnout. Píseň se stala hymnou nočních klubů po celém světě, přestože je o naprostém vyčerpání a neschopnosti si odpočinout. Tady je ukázka.

No a moje otázka zní, jak se skladba jmenuje a od koho je. Víte? Nebo tipnete si? Ještě napovím, že jsme v roce 1995. Svůj tip mi napište na 602 604 903.

Pět minut po půl dvanáctý, ladíte Express FM. Tohle to byl Milky Chance, Colorado. Taky dobrý track. My jsme si tady před malou chvilkou dávali hudební kvízovou otázku a pouštěla jsem vám tohle.

No a já jsem se ptala, co je to za interpreta a taky na název té skladby. Hele, úplně první odpověď přišla správná, druhá správná, třetí správná, dneska to dali úplně všichni. Jo, tamhle až na jednu, ale to nevadí, hele. Každopádně, správná odpověď zní The Faithless Insomnia, takže gratuluju. Úplně první podepsaná SMS-ka mi přilítla od Kuby, takže Kubo, máš prvenství, pak někdo bohužel nepodepsaný, ale pak Martin, Ondra, nebo třeba Pepa, a jenom mi to tak jako připadá, že tohle je vyloženě asi chlapská srdcovka, protože sice jsou tady nějaký anonymové nepodepsaný, tak třeba to jsou právě ženy, ale těžko říct. My si k tomu něco ještě řekneme. Maxi Jazz ten text opravdu napsal uprostřed noci během záchvatu nespavosti a ta slova jsou jeho vlastní myšlenky z té chvíle. Tahle ta píseň se dodnes hraje na největších festiácích světa a bývá řazena mezi 10 nejlepších tanečních skladeb všech dob. V původní verzi trvá přes 6 minut, ale existuje i zkrácená singlová verze, jenomže ty DJové po celém světě vždycky preferovali tu delší, protože buduje napětí postupně jako skutečná noční nespavost. Producent Rollo Armstrong, což je brácha zpěvačky Dido, původně chtěl, aby píseň zněla jako soundtrack k hororu a ne jako klubová skladba. No a ten pocit tísně ve 3 ráno je tam teda záměrnej v tady tom tracku. Tak se to jdem pustit. Faithless Insomnia.

0: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
11: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
14: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
15: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Music. First.
19: Express FM.

0: Jason Status, Jay Haas a Ira, Disgruntled, krátce před polednem na Express FM. Mimochodem Jason Status se chystají do Prahy a to 19. února příštího roku. Nevím, jestli jsou ještě vstupenky, teď jsem na to nekoukala, ale asi to bude fajn koncert, si myslím. Jinak, teď jsem na netu narazila na článek Vyhřívané sedačky v autě a notebook na klíně. Co škodí spermím a co vůbec? Internet je plný varování, že notebooky na klíně, sauny nebo vyhřívané sedačky v autě jsou doslova zabijáky spermií, což mě by třeba zabilo, protože já mám poprvé auto s vyhřívanýma sedačkama a já si to nemůžu vynachválit, to je úplná bomba. Věda sice potvrzuje, že varláta potřebují o něco chladnější prostředí než je zbytek těla, ale spousta obav je prej přece jenom trošku přehnaná. Pravdou je, že opakované přehřívání může kvalitu a počet dočasně snížit, ale tělo se dokáže poměrně rychle zregenerovat. 2 až 3 měsíce. Zhruba tak dlouho trvá celý cyklus tvorby nových spermií, takže pokud se tělo zbaví zdroje tepla, tak se ty parametry obvykle vrátí do normálu. Občasná sauna nebo dovčou moře, tak vaší plodnost rozhodně nezničí. A pokud už hrozí nějaký riziko, tak mnohem větší vliv má samozřejmě jako vždycky kouření, obezita a chronický stres. To je ze všim.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V Krušných horách a na Českomoravské vrchovině a v okolí může od odpoledne foukat vítr s nárazy až 70 km v hodině. Informoval Český hydrometeorologický ústav s tím, že v noci by měl vítr slábnout. Evropská unie v reakci na narůstající ruské hybridní útoky zvažuje další sankce a přezkum vízové politiky vůči ruským občanům. Vyplývá to z návrhu závěrů Evropské rady. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozběhne první fotbalová liga. V páteční předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. A dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť. Během pozdějšího odpoledne a večera se postupně od západu vyskytne déšť na celém území a na východě ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Je 12 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popolední ladíte Express FM a taky Jungle. Someday Somewhere. Psal mi Jirka. Ahoj, k poslednímu vstupu o teple a plodnosti, jak se říkala, že je to spíš jen velký strašák. Pracuji v sauně a nemám s tím problém. Jirko, gratuluju. A ve Finsku saunovém národě rozhodně netrpí sníženou plodností. Tak vidíte, nekecala jsem, mám pravdu. A Jirka taky. A je to dobře, protože já si myslím, že saunování, nebo aspoň co jsem vypozorovala, poměr v saunování mužů a žen, tak víc tomu podle mě holdují muži, takže je dobře, že jsou v bezpečí. Jinak, my se budeme podívat do Hollywoodu, protože tam se chystá hodně zajímavý filmový pohled do zákulisí legendárního sídla Playboye a obsazení vypadá velmi lákavě. V novém snímku režisérky Lorraine Nicholson s názvem Playmates si totiž manželku magnáta Hugh Hefnera střihne Jessica Biel. Přičemž samotného Hefnera stvární sympaťák Bill Pullman. Tyhle ty dva spolu už zazářili v seriálu Hříšnice, jestli si na něj vzpomínáte. Nevadí, zpátky k filmu Playmates. Ten příběh volně vychází z dětství samotné režisérky, která je dcerou Jacka Nicholsona. A v dětství v sídle Hugh Hefnera trávila spoustu času. Ten snímek bude sledovat nečekané přátelství mladé dívky a aspirující modelky, které se odehrává v poněkud svérázném prostředí. Vypadá to zajímavě, moc se na to těším. Express FM.

0: Tohle to byla Amy Winehouse ve čtvrt na jednu na Express FM. Tears dry on their own. Za malou chvilku Tom Odell, anebo Carlita a Sophie Tucker.
1: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babuhači.
4: Babuhači.
2: Na Express FM.
5: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
6: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřežky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
7: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
11: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
16: Proč se culíš? Protože budeme krásný.
17: To už přece jsme.
16: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
17: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
16: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Express.
3: Music first.
2: Express.

0: Carlita, Sophie Tucker, Manhattan na Express FM. Já mám úplně jiný plány, skoro bych řekla, že opačný od Manhattanu. Já jsem se chtěla zeptat, čistě náhodou, za zkoušku nic nedám, jo. Jestli tady nemám někoho, kdo rád prolejzá bunkry nebo urbex, jestli nemáte tipy na nějaký třípatrový bunkry, a.k.a. pěchotní sruby, ale který nejsou takový ty jakože pro veřejnost s otvírací dobou a takhle, ale prostě vyloženě jako na prolejzačku. Ideálně dvoupatrový, třípatrový, protože řopíky jsou všude a ty už mě moc nebavěj. Kdybyste měli nějaký tipy, já jsem totiž byla někde na Dolní Moravě a v Orličkách, ale taky jsem tam jako neprošla všechno. Takže možná bych se mohla vydat zpátky tam, ale to se mi úplně nechce. Kdyby se našel někdo, kdo by měl nějaký tip na dobrou prolejsku, dobrodružnou takovouhle, jako jsou právě pěchotní sruby nebo nějaký urbexy, tam se samozřejmě místa neodkrývají, protože to je tajný. Nicméně, když mi to napíšete do SMSky, tak já to nahlas nepřečtu. Já si to nechám pro sebe. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli tady nemám nějakýho nadšence, který by poradil, kam vyrazit tenhle ten víkend za dobrodružstvím. Když tak 602 604 903. Děkuju!
1: Express FM.

Fred Again, Billy, Loving Arms na Express FM. 8. října roku 1985 se narodil Peter Jean Hernandez, který tak dneska slaví 41. narozeniny. A kdože to je? Jeho umělecký jméno je Bruno Mars. Celosvětový úspěch zaznamenal se singlem Just the Way You Are v roce 2010, pak pokračoval The Lazy Song, Treasure, Marry You a především společně s Markem Ronsonem jednou z nejvíce streamovaných písní všech dob, a to je Uptown Funk. Tenhle megahit má přes 5 miliard zhlédnutí na YouTube. Na vrcholu americké hitparády se udržel 14 týdnů v kuse a britskou vedl 7 týdnů. Z množství ocenění, kterými byl Bruno dekorován, stojí za vypíchnutí britský single roku na Brit Awards a nahrávka roku podle poroty cen Grammy. Společně s rapperem Andersonem Pakem má Bruno taky projekt Silk Sonic. My si ale dáme, to je jeho nejstreamovanější záležitost a to je Uptown Funk.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
14: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
15: V Jizku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.

0: Bella Kay a I love it krátce před jednou odpolední na Express FM, kde teda ještě než se odporoučím, tak pro vás mám jako vždycky fun fact nakonec. Věděli jste, že přesně v tento den, 8. října roku 1945, se nechal americký technik Percy Spencer patentovat mikrovlnnou troubu? K celému objevu přitom vedla čistá náhoda a rozteklá čokoláda v kapse. Spencer tehdy pracoval na testování pokročilých vojenských radarů, magnetronů. A když stál poblíž jednoho ze spuštěných přístrojů, tak s překvapením zjistil, že se mu v kapse úplně rozpustila čokoládová tyčinka. To v něm probudilo zvědavost a tak k radaru zkusil přiložit další věci. Jako první nechal mikrovlnami úspěšně explodovat kukuřičný zrna, takže vznikl historicky první mikrovlnný popcorn. Následný patent z 8. října odstartoval revoluci v ohřívání jídla, i když první komerčně prodávaný mikrovlnky z roku 1947 měřily skoro 2 metry a vážily přes 300 kilogramů. To je roztomilý. Jak vždycky ty věci musí být obrovský, než se dopracujeme k tomu, abychom je dokázali udělat malý. S tady tím funfaktem já se pro dnešek loučím a už se na vás těší kolegyně Veronika Koloušková a zítra ještě se tady potkáme mezi 10:00 a 1:00. Páčko.
1: Express.
2: Express FM.
3: All of my soul brothers here tonight. You ready?

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kamion uvázlý pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokouší vytáhnout vyprošťovací tank, který na místo dorazil ráno. Zatím se to ale nedaří. Frekventovaná Vídeňská ulice zůstává podle hasičů ve směru z centra uzavřená. Američanka Krista Pike, která minulý týden přežila dvě smrtící injekce při popravě v Tennessee, opět chodí. S odkazem na její právní tým o tom dnes informoval zpravodajský web BBC. Po téměř třítýdenní reprezentační přestávce se znovu rozeběhne první fotbalová liga. V zítřejší předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Dnešní teplota vyšplhá k 23 stupňům, teplé počasí, ale k večeru ukončí studená fronta s deštěm. Bylo 13 hodin a to znamená, že ze studia Rádia Express FM vás už zdraví Veronika Koloušková. Je to odpolední blok a já vám přeju hezký čtvrtek.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Hezké odpoledne vám. Při poslechu Rádia Express FM ještě jednou přeje Veronika. Svátek mají Věry. Věrkám všechno nejlepší. Svátek budou mít už za pouhých 8 dnů všichni fanoušci skvělé postpunkové skupiny Fontaines DC, protože ta vydá svoji pátou desku Dopamine Chamber a vezme vás tak, pozve nás tak do své komory, komůrky dopamínové. Těším se moc na to. My si teď z té desky, na které si zahostuje také španělská diva Rosalía, pustíme pilotní single, který se jmenuje Marianne a je to takový noárový single, který byl inspirován filmem. Dejte mi čas, já si vzpomenu. Možná mi to potrvá celou tu písničku. Talentovaný pan Ripley, ano.

Ano, byl to Ripley, ne talentovaný pan Ripley, ale Ripley, je to ten seriál černobílý s božským Andrewem Scottem, který měl premiéru v roce 2024 a stále ho můžete vidět, pokud byste neměli co dělat v těch chladných měsících podzimních, tak si ho určitě dejte, má to 8 dílů. Teď nám na Expressu zahraje Frankie Wah, Come Together.

0: Olomouckém S-klubu zítra odstartuje turné Ventofu. Co to je Ventofu? Tak to vám za chvíli prozradím. Hrát nám bude mezi tím ještě Sabrina Carpenter anebo skupina Nothing But Thieves.
1: Seš tlustá, fakt nechutný.
2: Pošlej to heslo, jinak tě nepodle.
3: Trapný, všichni se ti smějou.
4: Je nevadí, že jsem starší.
5: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
6: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
7: O2. Více ze života.
8: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
9: Kino?
10: Kino.
9: Der Film?
10: Film.
9: Warum?
10: Proč?
9: Wann? Wo?
10: Kde?
9: Aha, das Filmfest.
10: Festival německých mluvených filmů.
9: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
11: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
9: Čusí!
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
15: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
16: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
17: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
16: Check-in?
17: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
16: Recepční.
17: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
16: Bezpečnostní kontrola.
17: Přesně.
16: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
18: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
19: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
2: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Co mají společného slovenský Fulcrum a český Ventolin? Tak oba nosí brýle, oba nosí rozcuchané vlasy, oba nosí barevné teplákovky z pruhy, oba milují a produkují svižnou elektroniku, na kterou se bezvadně tancuje. Oba mají rádi humor, oba se narodili v Československu, i když Fulcrum v něm strávil podstatně méně času. No a oba asi mají rádi vietnamské nudle, protože v těch jsou v kotli na přebalu svého společného turné, které se jmenuje Ventofu, jakože Ventolin a Fulcrum, a startuje už zítra v olomouckém S-klubu. Tam budou ještě s nima midi lidi. Fulcrum v S-klubu ještě nikdy nehrál, takže se ptá, který song od Bon Joviho chcete, aby určitě nezahrál. Můžete mu napsat. No, jinak to turné je československé, samozřejmě, protože je to československé spojení. 30.10. České Budějovice a pak už Bratislava, Banská Bystrica, potom Brno, Skalica, Žilina, Košice, Praha 4.12., Plzeň, Ostrava, Nitra a 18.12. se bude končit v Liberci, v Lidových sadech. Takže zajděte se pěkně vytancovat a my si od Fulcruma pustíme song, který dal dohromady s Terou a ještě Bolslobem, a jmenuje se Divine.
1: Express FM.

0: Vyšel žebříček nejlepších univerzit světa. Na jakém místě se umístily ty české, tak to vám prozradím, jak si vedeme s naším vysokým školstvím. Hrát nám budou Sony Fodera s Quizel dohromady, skladba My Lovin, a pustíme si taky úplnou novinku od skupiny Placebo, jmenuje se Helen Keller.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bych chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrart?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Do Brna, do Prahy.
10: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
11: Mají jen pěkné T-shirt,条纹 多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
17: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
18: Express. Music first. Express

Novinka. Express FM.

0: Slyšeli jsme včera nasazenou novinku našeho rádia, skupinu Placebo a píseň Helen Keller. Placebo slaví 30 let od vydání svého debutu Placebo a v rámci oslav vyrazili na turné. To se zastaví také v Praze, a to 15. listopadu ve sportovní hale Fortuna. A tahle skladba je nový single, ale ten song vychází z motivů instrumentální skladby HK Farewell, která byla právě na tom jejich debutu jako takzvaný hidden track, skrytý track. Teď si na Expressu poslechneme Birdy a potom Thundercata s A$APem Rockym.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence nalezeného v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Obvinili ji z vraždy, hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Ve Francii dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovaly odpadkovými kontejnery vstup do pařížského lycea, kde se v posledních dnech opakovaně střetávají demonstranti s policií. Policie proti nim použila slzný plyn. České fotbalistky zítra v Pardubicích utkáním proti Skotsku zahájí semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové se pokusí vytvořit si co nejlepší pozici do odvety, která se odehraje v úterý na hřišti soupeře. Úvodní duel má výkop v 19 hodin. Dnešní teplota vyšplhá až k 23 stupňům Celsia. Teplé počasí ale k večeru ukončí studená fronta s deštěm. To byly zprávy ve 14 hodin. Posloucháte Express FM, od mikrofonu ze studia vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Česku se nalézá 55 vysokých škol, z toho 27 soukromých. Portál Global Higher Education teď uveřejnil žebříček s nejlepšími univerzitami světa. Jak dopadly ty české? Tak kdybyste chtěli sebe nebo své dítě poslat na nejlepší univerzitu na světě, tak ho pošlete na britský Oxford. To je univerzita, která vede ten žebříček. Na místě druhém skončila Massachusetts Technological Institute, MIT. Na místě třetím prestižní Princeton University v New Jersey. No a co se týká těch českých univerzit, tak nejlépe dopadla Univerzita Karlova, ta obsadila takový blok pozic 41. až 500. místo. Další je Masarykova univerzita v Brně, 600. až 650. místo a potom ještě zatím Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Hradec Králové. Celkem se v tom žebříčku umístilo 18 univerzit z České republiky. Takže tak. Teď si pustíme skladbu, ve které figurují také vysokoškoláci, jsou to Gufrau, tady myslím, že teď mají to studiu na FAMU rozložené, odložené, nejsem si tak úplně jistá, abych tady nefabulovala, ale pustíme si od nich nejnovější single, který hrajeme, jmenuje se Nechci a podílela se na něm ještě Marie April.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Pro.
1: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
7: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venus Plus.cz.
14: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
19: Music. First.
4: Express FM.

0: večer jako klasický už koncert v sedmičlené sestavě. Byla jsem tam, je to fantazie a jelikož je to fantazie, tak Color Factory se rozhodli dál hrát a odehrát tři, teď už víme, že tři klubové koncerty v tomto listopadu. Dva proběhnou v klubu Roxy 18. a 19. a další proběhne v Brně. A Petr Novák si na dnešní večer pozval dva členy Color Factory, jednak zpěváka Davida Volence a také Honzu Muchova, který v Color Factory nově a velmi nezvykle hraje na basu. No a ptal se jich, proč vlastně tehdy v těch devadesátkách zněly Color Factory jinak než většina české indie scény.
1: Já si myslím, že největším důvodem na tom mají právě ty písničky, které prostě to je to, co nese vlastně a nese to, ty Color Factory až do dneška.
2: A propojoval to vlastně Colin, který právě s náma všema spolupracoval, ať to bylo z Ecstasy, Sebastians nebo Stoajen, a proto Ivo Heger Stoajen, že vlastně Trosky, Sebastians a já jsme díky propojení Colina chtěli na těch písničkách pracovat, protože se nám moc líbily a byli jsme fakt jako kamarádi, kteří spolu stejně trávili čas i mimo studio, tak proč bychom ho netrávili i ve studiu nad takovou hezkou prací.
0: A už dost ukázek, celý ten rozhovor si budete moci poslechnout dnes od 19. hodiny a kdybyste byli hodně nedočkaví, tak už teď ho najdete na našich webovkách expressfm.cz. Večer se bude hodně hrát z té jejich debutové desky, ale budete poslouchat třeba taky Sebastians, protože to byla zkrátka ta doba a to byli i tito muži, tito pánové, David Volenec a Honza Muchov. Tak se v nich pustíme skladbu Kiss Me.
3: Express FM.

0: Poslouchali jsme skupinu Interpol, zdraví vás Veronika, všechno nejlepší Věrám, k svátku máme 8. října, 14.33, to je přesný čas. No a za chvíli vás pozvu do divadla, dnes to bude do divadla v Dlouhé, v Praze.
1: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
2: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
1: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
3: Babu Hači.
2: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní výřivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Výřivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
6: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
7: Spěchejte na www.webglobe.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
13: Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete to riziko?
11: Ale je to na
13: vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
17: Promění.
16: A v novou sukínku?
17: Promění.
16: A v paraplíčko?
17: Promění.
16: I na obal pro pastelky?
17: I v obal.
16: A v baťůžek?
17: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
18: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty?
16: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
17: Běž už.
18: Více na cestaodpadu.cz.
19: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
20: Brain Market je nově na Brumlovce. Tohle je něco, co byste si neměli nechat ujít. Přijďte si pro doplňky stravy, produkty pro tělo i hlavu, odborné poradenství i přednášky. Brain Market je místo, kde zdravý životní styl dostává konkrétní podobu. Navštivte naše prodejny. V Praze nás najdete na Brumlovce a v Karlíně. V Ostravě Gate Nová Karolína. www.brainmarket.cz. Myslete zdravě.
21: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
22: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
23: Mami!
22: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
23: Vystřihovali jsme slana.
22: Vystřihovali?
23: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
24: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
25: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
26: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
25: Informační služby?
26: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
25: Kavárna?
26: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
25: Salonek?
26: Správně, uhodlo si.
25: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
27: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. I could

0: To byla skladba české provenience Chardonnay a Martina, jejich Call Me Out. Konec rudého člověka. To je mimořádná inscenace divadla V dlouhé v režii Michala Vajdičky, která s dávkou nadsázky a černého humoru vypráví život jedné privilegované ruské rodiny v letech 1989 až 2003. Jako major Alexejev exceluje Jan Vondráček, který za svůj herecký výkon získal cenu divadelní kritiky pro nejlepšího herce, a tato inscenace Konec rudého člověka získala cenu pro nejlepší inscenaci roku 2022. V dalších rolích třeba Johana Tesařová nebo Tomáš Turek. Nejbližší repríza už příští úterý 13. října. Lístky pořídíte na pokladně divadla V dlouhé nebo přes webové stránky. Na Expressu nám teď zahraje Huzi. Pustíme si od něj píseň Too Sweet.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Husinecká přehrada je od dnešního dne prázdná a nemůže dál udržovat tok Blanice. Na vině je extrémní nedostatek srážek a také to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, čímž zlepšovala průtok v Blanici. Ruské síly dnes dopoledne v Kramatorsku v Doněcké oblasti zasáhly dva autobusy. Útok si podle dosavadních informací vyžadal 33 mrtvých a 18 zraněných. Po téměř 3týdenní reprezentační přestávce se znovu rozeběhne první fotbalová liga. Zítřejší předehrávce 10. kola nastoupí lídr tabulky Slavia na stadionu posledního Zlína. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se zítra výrazně propadnou, až zhruba o 10 stupňů na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli. Už dnes se mohou objevit i bouřky a déšť či přehánky se budou vyskytovat také zítra a o víkendu. Tolik zprávy v 15 hodin, posloucháte Odpoledne na Expressu. Zdraví vás Veronika, přeju vám hezký poslech a hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byl Parov Stellar z Rakouska na úvod poslední hodiny dnešního odpoledního vysílání. Já bych ještě moc ráda připomněla, že dnes večer od 19. hodiny tu budou s Petrem Novákem dva hosté. Bude to Honza Muchov, bude to David Volanec a budou vzpomínat na Color Factory 90. let a vůbec muziku 90. let a budou vyprávět o tom, jak se Color Factory teď nyní slavně vrací na scénu a v listopadu odehrají klubové koncerty. Takže poslouchejte rozhovor dnes večer, pokud byste byli nedočkaví, už teď ho najdete na našich webovkách expressfilm.cz, taky na všech podcastových platformách, kde najdete taky všechny naše rozhovory, které tady prostě ve studiu vedeme, aby vám něco náhodou neuteklo. Tak si poslechneme kapelu, která tu u nás byla naživo také. Bylo to letos a je to skupina Blossoms.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vytřihovali jsme slana.
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
13: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
14: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
15: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jizku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
17: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Express Old School. Old School. Old School. Express Old School. Old School. Old School.
1: Dvě znělky, pardon. Dnešní Old School bude z Německa a bude to zástupce Eurodanceu, což byl žánr, který se zrodil v 80. letech v západní Evropě a kombinoval rap, techno a eurodisco. Mezi typické zástupce patřili třeba Two Unlimited, Hathaway a nebo skupina Snap s vykřičníkem Snap, a právě ty si pustíme. Bude to skladba The Power z roku 1990, ve které figuruje jejich zavalitý americký frontman Turbo B, a tomu je dneska 59 let, ne právě dneska, ale v současné době, a taky americká zpěvačka Penny Ford. Je to skladba, která se dostala na první příčku v hitparádách v mnoha zemích světa, včetně třeba Zimbabwe. Takže Snap, The Power a rok 1990.
0: Express Old School. Old School. Old School.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Tak tohle to je mladá divoká kapela Fat Dog, která používá saxofon ve svém obsazení, taky spoustu bubínků. Tohle to zní docela tak jako postpunkově, ale hrají i takové jako trochu etno, jak se mohla posoudit na letošním festivalu Popmese. No a v příštím létě se k nám Fat Dog vrátí, protože vystoupí na festivalu Rock for People. Tam už bylo známeni dva headlineři, jednak Blink 182 a v minulém týdnu obnovení Faith No More, takže se určitě máme příští rok na co těšit a my se teď dáme na Expressu Arianu Grande. Express FM. Express.

0: Dnešním dnem skončí takovéto pocitové léto, kdy teploty šplhaly nad 23 stupňů Celsia. Dnes večer se do Česka dostaví studená fronta, ochladí se o 10 stupňů a také přijdou deště. Takže už nám nebude vedro, budeme zase nosit svetry a kabáty, lidé už se nebudou potit. Pokud někdo tvrdí, že se potí jako prase, tak to je ta informace, kterou chci přinést, tak vůbec není jasný, co se mu vlastně děje, protože prase se nemůže potit, prase totiž nemá potní žlázy a je proto v létě ohroženo přehřátím a to je důvod, proč se tak rádo válí v chladivém bahně. Tak to byl takový jako zajímavý fun fact, že když řeknete potím se jako prase, tak prostě nemáte pravdu. A k těm prasatům mám ještě jeden velmi zajímavý fakt a to je to, že prase je v podstatě erotoman, protože jeho orgasmus trvá 30 minut. To je neuvěřitelné. Za chvíli si dáme Ikarus dohromady s Aurorou a jejich skladbu Home a pustíme si taky novou věc od skupiny Dive.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Seš tlustá, fakt nechutný.
6: Pošli to heslo, jinak tě nepotlé.
7: Trapný, všichni se ti smějou.
8: Je nevadí, že jsem starší než ty.
9: Tak co, líbí se ti tvoje nový video?
10: Tak to je síla, co? A přitom se to možná děje na internetu i vašim dětem. Jsem Alenka, AI od O2 a pomůžu vám ochránit vaše děti v online světě. Užitečné tipy, články i podcasty najdete na bezpečně v síti CZ.
11: O2. Více ze života.
12: Kino?
13: Kino.
12: Der Film?
13: Film.
12: Warum?
13: Pro.
12: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
13: Festival německých mluvených filmů.
12: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
14: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
12: Čusí!
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
17: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
18: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
19: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
18: Salonky.
19: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
18: Úklid.
19: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
18: Ha, kuchař.
19: Správně.
18: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
20: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
21: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
22: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
23: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
22: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
23: A můžete využít i výhodné financování.
22: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
24: Music. First.
3: Express FM.

0: Je 15.50, takže já se budu loučit. Ještě než se rozloučím, tak vám pustím něco od něco něco. Tahle ta skupina bude tuto sobotu k vidění v kampusu Hybernská, kde bude slavit 25. narozeniny neziskovky Arnika, což je ekologická organizace. Ty oslavy tam budou probíhat od odpoledne až do večera. Bude tam tombola, bude tam pub quiz, bude tam diskuze a něco něco. Co nastoupí na scénu ve 20.45, vstupné je dobrovolné, tak my se budeme hrát noční plán, tak to může být váš noční plán na tuto sobotu. Mějte se krásně, za chvíli už je tady Express Drive a já připomínám, že v 19 hodin uslyšíte v našem vysílání rozhovor s Color Factory, přijdou David Volenec, zpěvák a taky baskytarista této skupiny obnovené Jan P. Muchov. Mějte se nádherně a zítra se uslyšíme zase od jedné. Ahoj!
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Cestující na trati mezi Pražskou Uhříněvsí a Říčanami budou muset od 11. října do 3. listopadu počítat s komplikacemi. České dráhy na 3 týdny omezí provoz v tomto úseku a vlaky budou jezdit pouze po jedné koleji. Některé regionální spoje budou proto zkrácené. Pracovníci britského konzulátu v Jeruzalémě odstranili v noci na čtvrtek oficiální označení tohoto pracoviště. O uzavření konzulátu rozhodl Izrael v reakci na britské sankce na izraelské osady na okupovaném západním břehu Jordánu, uvedla agentura Reuters. Konzulát působí v Jeruzalémě, na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Česká golfistka Patricie Macková vede po prvním kole turnaj evropského okruhu LET Korea Championship. V Soulu zahrála 7 rand pod normu hřiště, na nejbližší soupeřky má náskok 2 úderů. 24-letá rodačka z Prahy v Koreji vykročila ideálně za životním výsledkem. Její maximum je na Ladies European Tour, zatím 8. příčka z únorového turné v australském Wollongongu. Dnes odpoledne bude většinou oblačno a ojedinělé slabý déšť. Během večera postupně od západu zataženo s deštěm a na východě ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Na Express FM právě startuje čtvrteční Express Drive a během následujících 3 hodin vysílání tu s vámi budou Michal s Petrem, oba vás zdravíme a přejeme příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: je společně s nimi taky švédská zpěvačka Likely a jejich společný single Happiness is Soused doznívá 9 minut po 16. hodině.
1: Zdraví vás Expressová mafie. Dneska to bude velký. Ještě jsem se s tebou kolegou o něčem neporadil.
0: No povídej.
1: Já jsem tady ještě našel dva lístky na Skyline.
0: Fakt?
1: Že bychom vyslali do světa?
0: Tak já myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Tak si něco vymyslíme.
0: No tak zase zahrajeme nějaký Skyline, my hrajeme
1: rádi, ne? Vememe nějakou jinou, jo?
0: Jinou než Godzilla.
1: No, jinou než Godzilla, ať je to trošku složitější.
0: Tak zase...
1: Vyber nějakou.
0: Počkej, tak já musím se podívat, vydrž chvilku. Skyline.
1: Nějakou kšlehu šílenou.
0: No, tak počkej, tak co bychom mohli dát? Hele, tak je to rozloučení s tou deskou, která se jmenuje Superpowers,
1: no,
0: kterou jsme tady včera hráli na vinilu, tak já bych dal Paralyzed. A to je taková věc, kterou úplně na první dobrou podle mě ty posluchači jako nepoznají, jo? To je tahle.
1: To je dobrá.
0: Tam tenkrát představili novou zpěvačku Natalí, která s nima zpívá doteď, jo? A vlastně nejsou to úplně takový tradiční Skyline, takže možná vás to trochu zmate, proto vám dáváme i ukázku. Až uslyšíte tenhle ten song, no teďka zrovna samozřejmě mezihra, tak až uslyšíte Skyline Paralyzed, tak samozřejmě volejte 602 604 903 a jeden z vás se podívá na Skyline, nevím přesně ten termín.
1: Je to zítra.
0: Zítra
1: je
0: už.
1: Je to už zítra.
0: Loď Cargo Gallery v Praze, to vím.
1: A já vím, že bude plno, takže jako... Ty lístky začínají mít čím dál tím větší hodnotu.
0: Takže jako nabírají na exkluzivitě.
1: Jo.
0: Tak to je fajn. No, takže dávejte dobrý pozor, k tomu vám nabídneme další možnost účasti naší celotýdenní, to znamená o O2 sluchátka, O2 Tech a O2 Powerbanku. No a k tomu samozřejmě informace, dneska je to víc takové jako filmovo, seriálovo, zajímací, takže určitě poslouchejte, jak jste zvyklí, k tomu taky skvělá hudba. No, co víc si přát?
1: No, snad jen kvalitní příjem.
0: No, tak ten vám přejeme.
2: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Kino?
5: Kino.
4: Der Film?
5: Film.
4: Warum?
5: Proč?
4: Wann?
5: Wie?
4: Wo?
5: Kde?
4: Aha, das Filmfest.
5: Festival německých mluvených filmů.
4: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
6: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
4: Čusí!
0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
7: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termíny na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Roztylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Roztyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
10: Divadlo v Dlouhé uvádí
11: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
10: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
11: Divadlo v Dlouhé.
12: Venus Plus. Záclony, závěsy, garníže, kolejnice. Vše pro vaše okna. Možnost šití a instalace. Venusplus.cz.
13: Six Sixty, nejúspěšnější novozélandská kapela, míří do Prahy. Už 18. října naplní pražský Futurum Music Bar svou nakažlivou směsí popu, rocku a reggae. Zažijte kapelu, která doma plní stadiony. Tentokrát zblízka a naživo. Six Sixty, 18. října, Futurum Music Bar.
14: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Express. Music first. Express FM. Let's go.

0: Respektovaní Arctic Monkeys a jejich Opening Night.
1: Mně se teď líbí Cillian Murphy, teda mně se líbí Cillian Murphy samozřejmě jako dlouhodobě, jo? Ale teď někde jako vysvětloval svůj život, jak vypadá jeho život. A vlastně řekl, že jeho život je velice jednoduchý. Čte hodně knížek, kouká na hodně filmů, poslouchá hodně muziky, chodí se psem a s rodinou rád vaří. Miluje být doma. Ano, jsem velmi nudný, dodává.
2: Já, hele, já se s tím totožňuji.
1: Já taky, já jsem s tím.
0: On je Anglán nebo Ir?
1: Ir, no. Je úplně v pohodě, takže podle mě tam chybí jenom chození do pubu a to přestal kvůli tomu, že je slavný, že, podle mě.
0: Já teďko mám taky jednou oblíbence, to je Tom Hardy, k tomu se ještě dneska dostanem, ale ty Angláni prostě jsou kůlaři, no.
1: Jo, tak podle mě život na ostrově, ať už je to Velká Británie nebo Irsko, hold tě jako dostane do nějakého jako jiného nastavení, si myslím.
0: No a hlavně ten, když se dotkneš těch hvězd a seš trošku normální, tak si uvědomíš, že co furt seš, obyčejný člověk, že jo?
1: No jasně, tak to my víme. My můžeme potvrdit, když se dotknete hvězd, k nám sem chodí furt nějaký hvězdy a stejně jsme dál normální. Že?
0: Jo, a žaloby zatím na nás žádný nechodí, že si jich dotýkáme, jo?
1: Proto, a ono je totiž nebezpečné dotýkat se hvězd. Hlavně těch na zem spadlých. Express Drive. Na Expressu.

0: Express. Dopravní
1: servis. Hned dvě dopravní nehody hlásí Hradec Králové. Ta první je v ulici Akademika Bedrny, ta druhá je v ulici Bratří Štefanů. Na další nehody pak narazíte v ulici Bělohrozka v Brně, v ulici doktorky Milady Horákové v Liberci, na D11 na 57. kilometru ve směru Jaroměř a nebo na silnici 486 v Krmelíně v okrese Frýdek-Místek. Šťastnou cestu za Express FM, respektive za odpolední drive přeje Michal s Petrem.
2: FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na Alza.cz. Express FM.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all in the room.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Všichni, kdo relaxují s Relax na Max, si teď prospěvují. Relax na Max. Kvalitní vířivky s americkým systémem Balboa za bezkonkurenční ceny. Vířivky na zahradu, domácího i profi wellness i hned k dodání a s kompletním servisem. Více na relaxnamax.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupil byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
6: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly/agrodabaky.cz.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vystřihovali jsme slana.
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
17: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
18: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
17: Navádění letadel?
18: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
17: Technik ve věži?
18: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
17: Elektrikář?
18: Jo, přesně tak.
17: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
19: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
20: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
21: Express FM.

0: Tohleto jsou U2 a jejich Invisible. Před chvilkou jste mohli taky slyšet single Paralyzed od Skyline a kdo byl nejrychlejší, tak to byla Helena, která si zítra užije jejich koncert v Cargo Gallery nebo v prostoru Cargo Gallery, což je loď na pražské náplavce, tak pokud byste chtěli vyrazit i vy, můžete si koupit ještě poslední lupeny.
1: No a přesně za týden, to znamená 15. října, dostane Underground úplně nový rozměr.
0: Ano.
1: Ronnie Size chystá rave 419 metrů pod zemí.
0: Co to je, nějaký důl bývalej, nebo?
1: Tadle bristolská drum and bassová legenda se právě příští čtvrtek vydá do opuštěného břidlicového dolu ve Walesu. S malou skupinou výherců se tam pokusí o světový rekord. Nejhlouběji uspořádaný undergroundový rave.
0: To je krásno.
1: Hustý, co?
0: No, tak jako to asi bude nejhloub, jako kdybychom to brali jako koncert, ne? Překvapím, že nikdo jako hloub nebyl, pokud nepočítám moře.
1: Ale víš co, lidi jsou blázni, jako jo?
0: No,
1: ale
0: jsou.
1: Už cesta na parker bude zážitek. Hmm. Přes temná schodiště a lanové skluzavky podél skalních stěn. Takže to bude opravdu dobrodružo. A hora se má navíc stát součástí toho DJskýho setu. Speciální měniče pošlou vibrace hudby do břidlice. Mm-hmm. Geofony a hydrofony zachytí zvuk procházející horninou, bahnem i vodou. A odezva dolů se pak vrátí přímo do živýho mixu.
0: To je kráso.
1: To je,
0: no, to je hustý. No. Hlavně doufám, že třeba ten rave nespustí tam nějaký neočekávaný geologický operace.
1: Že by se to zasypalo třeba.
0: No, to neříkejme ani v legraci, ale jako aby se to nějak nechvělo moc.
1: No,
0: ale. Ty já bych tam asi nešel.
1: Ty účastníci budou vybráni losováním a set má být streamovaný přes G-Shock Radio. Já myslím, že jestli o to stojíte a máte týden na to se dostat do Walesu, tak určitě sledujte komunikační sítě Ronnie Size. Každopádně ty by si šel za pořádným bassem nebo drum and bassem takhle hluboko?
0: Ne, já, mně stačí Cargo Gallery, asi jako loď. No, to je tak akorát.
1: No, se houpe maličko, no.
0: Ale no, jako já bych pohodě, taky... Ne, ona se nehoupe skoro vůbec, naštěstí, no. Ona je jako překotvená, že jo, těžká.
1: No, kdyby jsi mohl vybrat 415 nebo 419 metrů pod zemí, anebo 419 metrů nad zemí?
0: Nad zemí, jako logicky, no.
1: Jo?
0: No, jasně. Přemýšlím, co by to bylo, 419 metrů nad zemí, není zase tak moc, ne?
1: No, to půl kiláčku.
0: No. Není to moc.
1: Takže nad.
0: No, nad. Okay. Takový kopeček, že?
1: No tak, Ronnie Size. Já myslím, že to bude pěkně rytmická záležitost.
0: No, a kdybych si mohl vsadit, tak potom, až vylezou ven ty fanoušci, tak si řeknou no more, no more.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Dvacítka kandidujících volebních stran a kandidátů do Senátu nezveřejnila včas seznam dárců kampaně. Informoval o tom Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Povinnost mělo splnit 71 subjektů. Lhůta uplynula půlnocí z úterý na středu. Dva subjekty, a to Koruna Česká a Revoluce, nesplnili povinnost vůbec. Zbylých 18 dodalo seznam po uplynutí lhůty. Za nedodání včas nebo vůbec hrozí pokuta až 300 000 korun. Litevské ozbrojené síly pomohou tamní pohraniční stráži chránit státní hranici s Ruskou federací, informovala o tom místní stanice LRT, podle níž opatření souvisí s incidentem, v rámci něhož běloruští ozbrojenci tento týden nelegálně vtrhli na území Lotyšska. Cyklistický přesun Valtteriho Bottase z Malajzie do Singapuru za dalším závodem Formule 1 byl pro pilota Cadillacu jedno velké dobrodružství. V dějišti nadcházející velké ceny finský jezdec popsal například setkání s kobrou, krajtou či velkými ještěrkami, na které narazil při 420 km dlouhé cestě na gravelovém kole. Dnes noci bude oblačno až zataženo, ve východní polovině území s deštěm nebo přehánkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle vyskytnou i bouřky. Později očekáváme ubývání oblačnosti, na polojasno až jasno, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na horách kolem 3. Na Express FM pokračuje odpolední drive. Zdraví vás Michal s Petrem, ke kterým se za malou chvíli připojí i David Mičke se svými filmovými tipy na stream.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green na Express FM v 17:06, je čtvrtek, a to po 17. hodině znamená jediné. Jo, Petře.
1: Přijede 7 statečnej?
0: Jo, přesně tak.
2: Jenom jeden.
1: Jenom jeden statečný ze streamu je tady.
0: Ale trochu je podobný Horstu Buchholcovi.
1: Jo,
2: no. Horst Buchholz?
0: To byl ten mladý.
1: To byl ten,
2: jak pak hrál krále Ptákovi Ohnívákovi.
0: Přesně tak, že jo? Přesně tak, ano, německý herec.
1: Ptákovi Ohnívákovi?
0: Jo, s Rodenem.
2: A chtěl bych říct, že Pták Ohnívák je na streamu. Pozor.
0: No, super.
2: Jeden z posledních filmů Václava Vorlíčka.
0: A jako, přestože samozřejmě ta kvalita po revolučních pohádek trochu šla dolů, tak zrovna Pták Ohnívák je jeden z těch lepších kousků.
1: No počkej, jako totalitní televizní pohádky je to.
0: Televizní ne, myslím jako filmový typu.
1: Tak jo,
0: Popelka,
1: tak jo, tak
0: to jo. Kterou hodně lidí mají rádi, byl jeden král a tak.
2: Ty papundeklový, jak měli studánku v kusu igelitu.
1: A jak, no a jak to bylo ještě jako taková ta divná barva, víš, taková jako já vždycky to občas chytnu někde, protože no, ČT se toho nebojí.
0: ČT to dává po jedničce, myslím, říkám, v neděli. No.
1: Na tohle jsme koukali.
0: Koukali. No ale radši se budeme koukat na něco zajímavějšího, to nám přináší David.
2: Já jsem se bál, že byste mi to úplně dramaturgicky rozbili, tyjo.
1: Ne, to mi ne.
0: Už víme, že tam máte pohádku Pták Ohnívák.
1: Jo, a Lišku Bystrušku tam máte tak.
0: Že, předpokládám, ne, že když ale... se minulý týden byl na Líbánkách, že si přines něco romantického.
1: Nebo dobrodružného.
2: Ne, vůbec ne právě. Nebo
0: vůbec.
2: Trochu možná. Jo. Záleží, jestli najdeš nějakou tu romantiku i v tom, co jsem přinesl.
0: No to jsem zvědavý.
2: Protože já jsem se nechal inspirovat tím, že byla schválena všemi opěvovaná nová kulturní politika ministra kultury o ty Klempíře.
0: Mm-hmm. Takže něco o STB tam máš? Nebo něco,
1: něco o práskačích, jo?
2: Ne, já jsem přinesl umělecký věci, ale přinesl jsem takový jako zajímavý, řekněme takový věci, které dávají naději, že to umění může kvést i v době a v podmínkách, který tomu třeba úplně nepřejou. Ten první film je Elektrizující život Louise Wayna, což byl malíř, který dokázal, zeptám se, máte rádi kočky?
1: Ne.
2: No tak končím, tak já jdu k jinému typu. Dobře, tak jo, tak pro Michala.
1: Tak bavíš se o zvířatech?
2: Bavím se.
0: Dobrý, ty nohy, co dělají mňau.
2: Erotický filmy byly posledně. Elektrizující, nebo Louise Wayne byl malíř, který uměl neuvěřitelně krásně stvárňovat kočky a říká se, že jakože z velké části i s tím, jak on stvárňoval kočky jako v různých takových i řekněme jako lidských situacích, tak jako dokázal i změnit tu perspektivu, jak na ně lidi nahlížejí. Je to takový milej, velmi výtvarně velmi zajímavý film, je v tom i ta láska, je v tom ta romantika. Zároveň on bojoval jako s mnoha vnitřníma démonama a ukazuje to, jak je to vlastně příběh o tom, jak dokázal vytvořit jako spoustu pozitivna i přes to, co sám v sobě prožíval. Hraje tam s ním Claire Foy, která stvárnila královnu Alžbětu v Koruně a jo, neřekl jsem důležitou věc, hlavní roli tam hraje Benedict Cumberbatch.
0: Aha, takže to je, řekl bych, celkem záruka kvality.
1: To už je taháček.
2: Takže celkem, řekl bych, áčkový obsazení. Další film, který tam mám, je taky umělecký a to je další taková jednohubka. Ten film se jmenuje Probuzení. A chtěl bych se vás zeptat v souvislosti s tím, byli jste někdy na výstavě a říkali jste si, dělá si ze mě někdo srandu nebo něco takového? Jakože
0: to je skoro na každý výtvarný výstavě, já tomu nerozumím, tomu výtvarnému umění, takže...
1: Počkej, já chodím na samý kvalitní.
2: Dobře, tak tady tohleto je film postavený na takovém fóru a na takové hře s návštěvníkama vernisáže fotografa výtvarníka Jiřího Machta, který se domluvil s mladým režisérem, že si udělají srandu... Udělali takový průzkum, když to řeknu trošku kulantněji, na lidech a namísto toho, že tam ukážou ty výtvory toho Jiřího Machta, tak nafotí úplně náhodné fotky a budou vydávat toto umění. Tak oni tohle to udělali, nechali ty lidi tam chvíli na té výstavě existovat, zkoumat to, co je tam vystavený, sbírali od nich ohlasy a pak je konfrontovali s tou realitou. Je to asi na 20 minut a je to fakt zábavný.
0: Já jsem si vzpomněl, jak popíšu sám sebe na výtvarné výstavě. To je takový kreslený forek, ty lidi koukají na ty obrazy a ten týpek stojí u toho hydrantu tam, ne? To je červený háčko tam a ono to kouká, ale dá tam to umění. Tak to něco jsem je, taky něco takového jsem já, no.
1: No tak doufám, že už nebude nadsázka ten další typ.
2: Rozhodně ne. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: a Florence Armand What's Alive a my pokračujeme.
1: Ano, pokračujeme v tipech na to, co sledovat na stream.cz, s kterými tady je David Mičke.
2: A další tip, který pro vás mám, je taky samozřejmě úzce navázaný na něco, co se aktuálně děje. Volby.
0: Volby. Oni jsou nějaký filmy o volbách.
2: No, jsou filmy o volbách.
0: To budou, asi trháky.
2: Musím říct, že to jako je to zajímavý snímek. Pamatujete si, všichni si pamatují Kancelář Blaník, satirický seriál, na který pak navázal taky film Prezident Blaník. Ty volby, které nás čekají, sice nebudou prezidentský, budou komunální, ale minimálně tenhle film minimálně jako hrozně dobře přibližuje zákulisí, jak ty volební klání probíhají, jakým způsobem jak funguje ta dynamika v tom
0: v tom zákulisí,
2: nechtěl jsem znovu říct zákulisí, ano, jak to funguje v těch útrobách, a je to vlastně o tom, že ten lobista Tonda Blaník se pokusí stát se prezidentem. Tehdy vím, že Marek Daniel, herec, který stvárnil Tondu Blaníka, říkal, že pro tu volbu si chtěl úředně změnit jméno na Tondu Blaníka a opravdu do té volby jít. Nakonec to z nějakých důvodů nevyšlo, nepamatuju si přesně proč.
1: Já právě mám pocit, že právě si nechtěl měnit to jméno, jestli se nepletu. Že to právě byl ten kámen úrazu. Že jako Marek Daniel by měl smůlu, protože není tak známý, a jako Antonín Blaník nechtěl být, jako no, tak nechci si změnit jméno, že? Ještě všichni zná jako Marka Daniela.
2: Tak mohl by to udělat nějak dočasně, no, ale...
1: Hraješ prostě v Shakespeareovkách nenu Antonín Blaník, kdo to je?
0: No, tak hlavně ty musíš uvíct nějaký rozumný důvod, ne? Když chceš změnit jméno.
1: Já myslím, že... Ne. Tak nechci kecat, radši se vrátíme k filmu.
2: No, každopádně to nevyšlo, Marek Daniel alias Tonda Blaník nekandidoval, ale ten film je takovej pěkným exkurzem do historie, ukazuje tam všechny ty možný jako politický matadory, který jako ostatně aktivně působí pořád v politice, ať to třeba senátor Pavel Fischer nebo velký Andrej Babiš a tak dále.
1: No, nebo Lihoš Zeman, že jo?
2: Ten
1: to vyhrál potom, že jo? To byla, myslím, druhá jako přímá volba, ne?
2: Jo, tento pak vyhrál...
1: Kam jsme to mohli dotáhnout, kdyby to vyhrál Blaník?
3: A víš, to je větší sranda, že tyhle ty absurdity v tom filmu stvárněný současná politická scéna úplně překonává. Já si myslím, jako, že ty to úplně posílají do nějakých krajních mezí.
1: Ani nejdivočejší scénář tohle to nemůže nahradit.
2: Prostě chtělo by to, aby se nějaká ta pořádná politická satira, která to ještě na druhou násobí, vrátila.
3: A nebo aby opravdu Tonda kandidoval.
2: Nebo.
1: Co by měl šanci teďka?
2: Možná je škoda pro ty komunální volby.
1: jsem se, že je škoda pro ty komunisty. Dneska jsme to vzali trochu za roh, teda celkově, tvoje typy. Máš tam ještě něco?
2: Ne, já už jsem úplně...
1: Vyčerpaný
2: úplně,
1: vypadáš.
2: Úplně za rohem, takže...
1: Tak to je...
2: Se asi nedokáš vrátit zpátky.
1: To je možná i dobře. No. Těšíme se za týden, doufám, že to bude něco jako přízemnějšího, než tady to velký umění a politika.
2: Rozhodně.
3: Nebudem ti dávat žádný úkoly, nebo?
1: Ne.
2: Já myslím, že bych to stejně už jako za tím rohem nechyc, ale...
1: My se těšíme jenom, až na streamu přizanou Bardotky.
3: Jednou zklameš a Bardotky jsou zpátky ve hře.
2: Je to
4: jasný. Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Šum velkoměsta i šum lesa? Takové spojení zažijete v nejvíc nejlepších kanclech budoucnosti na pražských Rostylech v budově Sequoia. Vaše logo tady uvidí tisíce aut denně, přitom máte krčký les pod okny a jste pár kroků od metra obchodů i služeb. Sequoia. Výjimečný dům na výjimečném místě. Nové Rostyly.cz. A pohodička na terase taky potěší.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení z cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
16: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

0: Madonna, Charlie XCX a jejich Dancetary After Hours. Tohleto je velký návrat královny popu. Spojila se i se svými mladšími kolegyněmi, ať už to byla Sabrina Carpenter v Bring Your Life, anebo právě Charlie XCX v tomhletom doznívajícím hitu, respektive už se tomu dá říct spíš jako remix toho původního z té původní desky Confessions 2. Ale my teď jdeme někam úplně jinam, ne do Densetérie, ale k Jarolímkům.
1: Ty si věříš, ale já jsem samozřejmě musel vyslyšet tvé přání.
0: To jsem rád, děkuji.
1: Ano, dnes se opět podíváme do Prahy, konkrétně do Libně, protože Michal si přál, že musíme ještě předtím, než to úplně zmizí ze světa, trochu zmínit. Hospoda u Jarolímků v Primátorské ulici v pražské Libni funguje už přes 150 let a patří k místům, která jsou z historií čtvrti opravdu pevně spojená. Teď ale ten příběh míří ke svému konci, protože budova má ustoupit nové developerské výstavbě. Demolice už má pravomocné povolení a podle aktuálních informací se má poslední rozloučení s hosty uskutečnit 23. října 2026, což je za chvilku. No a co se týká toho místa, tak má tam vzniknout bytový dům. Nicméně u Jarolímků vlastně není jenom stará hospoda. Za druhé světové války byl hostinský František Jarolímek zapojený

0: do domácího odboje. Pomáhal zajišťovat potraviny pro československé parašutisty, kteří se po atentátu na Heydricha ukrývali v kryptě pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Jídlo získával mimo jiné od libeňského řezníka Bohumila Vosmíka a pekaře Josefa Kincla. Jarolímek měl štěstí. Gestapo ho neodhalilo a on válku přežil na rozdíl od jiných. Takže u Jarolímku nebyla jen hospoda, svým způsobem i malá logistická základna odboje. A pak přišla další slavná kapitola. Bohumil Hrabal. V 50. letech jsem chodil na pivo a podnik patřil do světa staré Libně, který později tolik pronikl do jeho knih. Právě podobné hospody, jejich hosté a místní figurky byly pro Hrabala obrovským zdrojem inspirace. U Jarolímku tak dnes bývá označována za jeden z posledních pozůstatků hrabalovské hospodské Libně. A to je vlastně na celém příběhu nejsmutnější. Řada hospod, které tvořily kulisu staré Libně, už dávno zmizela při demolicích, stavbě metra nebo proměně čtvrti. U Jarolímků vydržela dodnes, ale bohužel už jí to odtikává.
1: Vydržela dodnes, ale bohužel už nevydrží do zítra.
0: Přitom normálně funguje. Dnes, 8. října, měli například nabídce hovězí na houbách, vepřové výpečky nebo kuřecí řízek, takže pokud si chce někdo dát pivo v hospodě, která, kde se potkává historie odboje s Hrabalovou Libní, má na to už jen pár dnů.
1: No to je ono. 23, ne, myslím, je poslední den. Nebo něco takovýho.
0: Myslím, že 23, to bylo 10, to rozloučení, no. Ano, 20. momentíček, rozloučení proběhne 23. října.
1: No, takže máte opravdu jenom pár dní. Nechceme té restaurace dělat reklamu, na druhou stranu, ona už ji nevyužije, bohužel.
0: Ona už ji ani nepotřebuje.
1: Ona už ji nepotřebuje. Myslím, že teďka, protože se o tom psalo i v různých novinách a tak a na internetech, a my teď o tom mluvíme v rádiu, myslím si, že teďka se tam nahrne tolik lidí, na jaký tam teďka dlouho nebyli zvyklí.
0: No a já opět zopakuju, jestli máte vy tip na hospodu ve vašem kraji, městě, vesnici, určitě nám pište na drive@expressfm.cz.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express. Dopravní servis.
1: Doprava na našich silnicích houstne a přibývají i dopravní nehody, mimo jiné na silnici 3 u obce Planá v okrese České Budějovice, na silnici 1482 u obce Lomnice na Dlužnicích v okrese Jindřichův Hradec, na hlavní třídě v Mariánských Lázních v okrese Cheb, tam se tvoří kolona, která už má aktuálně přes 100 metrů. A další nehoda pak v Praze v Davidském tunelu směr Troja, potkal se tam osobní vozidlo s motocyklem a neprůjezdný levý jízdní pruh. No a ještě vás potrápí nehody na silnici 27713 u obce Bílá v okrese Liberec nebo na silnici 15 u obce Podsedlice v okrese Litoměřice. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku. Online verzi může mít hned teď a do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.
0: Express FM.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla? Co bude trendy v nadcházející sezóně? To a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Kino?
7: Kino.
6: Der Film?
7: Film.
6: Warum?
7: Proč?
6: Wann? Wo? Aha, das Filmfest.
7: Festival německých mluvených filmů.
6: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
8: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
6: Tschüssi!
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
13: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí, ať je to pětku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte pastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
16: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show. Support Smasher. 10. října Blood Red Shoes. Cargo Gallery.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
18: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
20: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
21: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
20: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
21: A můžete využít i výhodné financování.
20: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

0: No, no, no, Pumpin' Blood. No a krev vám možná začne víc pulzovat ve vašem oběhu, když třeba někdo zveřejní nějakou fotku, kterou nechcete, notabene, když je to třeba fotka vašeho dítěte.
1: No, to jsou potom díla. No, já si myslím, že ne všichni si uvědomují, jaká rizika hrozí vašim ratolestům, ale i vlastně samotným nám nebo našim starším seniorům. No a my celý týden soutěžíme s O2.
0: Ano, s jejich projektem Bezpečně v síti, který právě tahle ta rizika se snaží, když ne úplně omezit, tak aspoň třeba zmenšit.
1: No hlavně ten program edukuje všechny, kdo chtějí vědět více o tématech a trendech v online prostředí a zároveň se chtějí na sítích cítit bezpečněji a zdravěji.
0: No a hlavně taky umožňuje to, aby vy jste věděli, jak se třeba bavit se svými dětmi nebo vnoučaty o tom, co se na těch sítích děje na tom internetu a o tom, že taky třeba máte s nimi se o tom bavit nějak jako s respektem a s péčí a důvěrou a ne jako, že třeba jim řekne, a prostě to nic není. No a oni pak se místo s váma radí s AI a to asi nechcete.
1: Ano, a ten program vám třeba i poradí, jak máte řešit ukradený a falešný účty a zároveň, co byste měli vědět v případě, když chcete zablokovat SIM kartu nebo v případě ztráty, krádeže a tak dále.
0: No a právě krádež telefonu, to je věc, které se týká dnešní otázka. Co si máte na mobilu aktivovat pro případ krádeže? To je otázka, na kterou nám odpovíte na náš e-mail.
1: Ano, a ten e-mail je úplně jednoduchý. Ten je soutěž@expressfm.cz a já ještě zmíním, že celý týden jedeme takovou sběratelskou soutěž nebo nabírací soutěž a hlavní cena je 3 combo od O2. Sluchátka, powerbanka a tech, kterým najdete cokoliv budete chtít.
0: Ano, třeba pro případ krádeže.
1: No, tak do toho, mládeže.
0: Tak pište. Express. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pod hrozbou mnoha milionových sankcí se Česko konečně chystá razantně zasáhnout proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Ministerstvo školství připravuje plán, jehož součástí má být například lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. Krajním krokem pak může být i zrušení některých segregovaných škol. Jižní Korea stáhne svého velvyslance z Ukrajiny, informují o tom agentury. Seoul tak reaguje na spor kolem předání severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje a zveřejnění informací o jejich předání. Už jednou kariéru ukončila před olympiádou v Cortině de Ampezzo i přímo na hrách utrpěla vážná zranění a teď ji čeká nejméně ještě jedna operace. A přesto všechno se lyžařská Lindsey Vonn objevila v nominaci amerického národního týmu pro nadcházející sezónu. V pátek bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě 17, na horách kolem 6. Máme po 18. hodině a před námi poslední hoďku odpoledního driveu. I tu strávíte ve společnosti Michala s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To si vždycky říkám, někdy, někde se podívám na ten nebo ten seriál, až budu mít chvilku. Ale vzhledem k tomu, že chodím spát třeba o 8:30 s naším juniorem a málo kdy se zvládnu zvednout a ještě se jít teda na něco dívat, tak většinou zůstává jenom u zbožného přání. A naštěstí ale máme tebe, který chodí spát pozdě, bez juniora, a tím pádem má dost času nakoukávat různé seriály a další obsah streamovacích služeb.
1: No, řekl to krásně. Já vím, o čem mluvíš, ač bezdětný, tak také usínám u filmů a seriálů. To se mi stalo včera u jedné bomby, ke který se za chvilku dostaneme. Usnul jsem naštěstí jenom u konce druhého dílu, ale bylo tam byl tam dozásadní zvrat v záplece, no. Tak mi to musela žena vysvětlit. No.
0: Počkej, jste koukali pak dále.
1: Ne, jako, tím ne. Jsme to zakončili. Protože ona vždycky řekne, ty už stejně usínáš.
0: Tak jdeme spát.
1: Tak jdeme spát, jenomže já samozřejmě chytnu druhou mízu a rozjedu něco jiného. A co se týká platform, o kterých dnes budeme mluvit, tak zaujal mě jeden zajímavý anglický seriál na Apple TV, který se jmenuje Small Project. Má 6 epizod a vypráví o tom, jak Michael Sleep, což je trošku výstřední chlápek, a před lety mu zmizela přítelkyně, pořád čeká, až se mu vrátí domů. A jeho otec mu však prozradí dávný tajemství, díky kterému by mohl dostat odpovědi na otázky, který má a po kterých touží. V hlavní roli se představil Pierce Quigley, což je týpek, kterýho jste mohli vidět v roli fousatýho záporáka v Gentlemanech. Aha. Anglický herec, takový jako fakt jako ostrej. A v další roli se třeba představí i Michael Palin z Monty Pythonu, takže to má to docela dobrý hodnocení, takže určitě to dám. No a na co jsem včera začal koukat a učil jsem právě to, je už jednou zmiňovaná země gangů.
0: Mobland.
1: Přesně tak. Je to o válce dvou z nepřátelných londýnských zločineckých klanů. V hlavních rolích Tom Hardy, Helen Mirren nebo Pierce Brosnan. Ten mě hodně překvapil. Nebudu vůbec spoilerovat, nebudu nic říkat. Je to fakt jako dobrý. Je to na Sky Showtime, abych byl konkrétní, a teď už je k dispozici i druhá řada. A musím říct, že zase opět, jako podle mě Guy Ritchie nějak chytnul druhou mízu a je ve formě. Aha. Ano, a když potom manželka už odešla spát a já měl tu druhou mízu,
0: no, tak jsem tam... si usnul.
1: Po druhý jsem usnul u seriálu, který se jmenuje Den šakala. Mm-hmm. Z názvu je jasný, o čem asi bude vyprávět.
0: Je to o tom šakalovi?
1: Ano, je to o tom nedostižným a nepolapitelným samotářským nájemným vrahovi s přezdívkou Šakal, který si vydělává na živobytí tím, že vraždí za nejvyšší honorář. Hmm. Já nebudu zase říkat něco se zápletkou, ale co mě překvapilo, že v hlavní roli se představí Eddie Redmayne, aha, což je týpek, kterýho můžeme znát třeba...
0: Dánská dívka, ne?
1: Myslím, že je to takový zvláštní týpek.
0: No, takovej jako slušňáček vypadá.
1: Viděl jsem o těch zvířatech.
0: Jo,
1: ty dva filmy, co jsou.
0: Jako od Harry Potter trošku.
1: Takový Harry Potter. Jo, ono je to vlastně trošku
0: navazuje. No, to je od
1: No a takhle, Báby. Jestli jste viděli, oni šakalové byli dva, samozřejmě jeden starý film, pak byl s Brucem Willisem, tak ten bych vynechal úplně.
0: A tak ale to nebyl tak špatný.
1: A tak proti tomuhle teda to nemá vůbec šanci.
0: No, proti tomu starýmu taky ne. Byl to
1: ten starý byl skvělej, že jo, jako
0: z těch dvou, který jsem zatím viděl, ten horší, to uznám. A teďka teda nejhorší.
1: No, já jsem teda stihnul skoro 2 epizody, abych byl přesný, a jako dostalo mě, jak je to výborně natočený, hodnocení 81%. Hmm. Jako fakt jako dobrý. Já doufám, že budu mít dost energie na toto třeba do příštího týdne dokoukat, ale myslím si, že si ještě párkrát skrupnu.
0: Děkujeme za tvoje tipy. A spí dál.
1: Rádo se děje. Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Kelly Watch the Stars, old schoolovka z dílny francouzské dvojky Air.
1: A pokud vy chcete sledovat něco jiného než hvězdy, tak můžete vyrazit do kina. Na co se dá vyrazit, to vám řekne za chvilku Veronika Kolušková, k tomu Carlita se Sophie Tucker, Sam Fender nebo Churches a jejich novinka Roses.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte si termín na vyšetření plodnosti. Nyní zdarma na www.pronatal.cz. Plodnost není samozřejmost.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijíždí britské rockové duo Blood Red Shoes. Už 10. října na Cargo Gallery. Energie, kytary, výbušná show, support, smasher. 10. října, Blood Red Shoes, Cargo Gallery.
7: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Debutující slovenská režisérka Martina Buchelová se svou hravou a nápaditou komedií Milovník ne bojovník uhranula diváky na festivalu v Karlových Varech a odvezla si cenu soutěže Proxima. Od tohoto čtvrtka se u ní můžeme od srdce smát v kinech. S tímhle Feel Good Movie se vrátíme do léta a užijeme si ho tak, jako by nám znovu bylo náct a byli jsme zamilovaní. Andrej má tajný plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, trávit čas se svojí babičkou a hlavně nelézt v opilosti na vysoké stromy, ze kterých se pak neumí dostat dolů. Jednoho dne narazí ale na Míšu a ti dva se nad sklenicí Fanty dají do řeči. Boj o jejich křehkou lásku v tomhle šíleném světě začíná. Hlavní role stvárnili Adam Kubala a Michaela Kostková.
1: Já nechcem spoznat nového chlapce. Asi hovoril, že jdeme babke.
2: No však má těž babku.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
1: Ja si zahrám.
3: Hej?
1: Kdyby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
4: Neviem.
0: Fanoušci skupiny Queen v kinech po omezený čas, a to od 7. do 11. října, uvidí záznam jednoho z nejslavnějších stadionových koncertů všech dob, a to v dosud neviděné kvalitě a s bonusovým obsahem. Film Queen Budapest diváky vrátí v čase do 27. července roku 1986, kdy skupina na NAB stadionu odehrála před 80 tisíci diváky koncert v rámci proslulého turné Magic Tour, které bylo poslední šňůrou s Freddie Mercurym. Koncert se uskutečnil 3 roky před pádem komunismu a stal se tak jedním z prvních vystoupení západní rockové

0: Express Filmix
1: na Express FM.
2: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
1: Express.

0: Express. Dopravní servis.
1: Dopravní situace napříč Českou republikou se lehce sklidnila, stále narazíte na dopravní nehody, například v ulici Valčtinská v Doksech, v okrese Česká Lípa, v ulici Michálkovická v Ostravě, na D1 mezi 17. a 18. kilometrem ve směru na Brno, na silnici 11 v Ostravě, na silnici 18 v Sedlčanech v okrese Příbram a na silnici 303 v obci Hronok v okrese Náchod. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM, šťastnou cestu vám přeje Michal Petrem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj do rádia. Můj přítel se dneska nudí v práci. Mohli byste mu něco zahrát?
2: A co kdyby si zahrál sám? Třeba nějakou gamesku? Online verzi může mít hned teď. A do rána v Alza Boxu i novou konzoli. Vše od gamingu po elektro na alza.cz.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

0: co dalo Skotsko světu? Whisky, Loch Nessku a Franz Ferdinand.
1: A sukně.
0: A sukně. Mužské kilty, to je pravda. Na to bych málem zapomněl. No a taky spoustu dalších věcí, samozřejmě. To byla nadsázka. Tohle byly Franz Ferdinand a jejich Night or Day.
1: Přesně tak. No a pohled na hodiny je neúprosný. Máme 18.48.
0: Ano.
1: Dokonce v podstatě necelá čtvrt hodinka, takže pomalinku budem vyklízet studio, i když ne úplně nadlouho.
0: Ono to je vlastně jako trošku jinak, že jo? Ty vyklízíš studio jenom jako trochu, protože po 19. hodině se ještě přihlásíš se svými hosty, což jsou Honza Muchov a David Volenec z Color Factory. Tato, dá se říct, kultovní kapela zažívá velkou renesanci, velký comeback, a to na pódia českých klubů po jejich comebackovém koncertu na Karlovarském filmovém festivalu.
1: Jestli to bude velký comeback, se ještě uvidí, protože samozřejmě všichni zúčastnění jsou zaháčkovaní v řadě dalších svých civilních nebo hudebních projektech, ale já myslím, že to bylo fajn. Pro mě to byla srdcovka, protože já jsem v těch devadesátkách byl relativně aktivní, s klukama jsem se potkával, respektive s jejich kapelama, jako Sebastian z Extáze, Svatý Terezy a pak i Color Factory, takže pro mě to bylo velmi nostalgické povídání.
0: No a vy si ho můžete poslechnout už za chvilku na Express FM, anebo klidně už hned teď, jen co domluvíme, přeladit na expressfm.cz a tam se ho dát bez pauz, ale zase taky bez písniček Color Factory, Sebastian a Extáze. Takže
1: ano.
0: Je výhoda to poslouchat u nás v rádiu.
1: Přesně, všechno má svý.
0: No a mimo jiné se dozvíte, proč Color Factory tenkrát zněly jinak než většina české scény.
2: Já si myslím, že největším důvodem na tom mají právě ty písničky, který prostě to je to, co nese vlastně a nese to, ty Color Factory až do dneška.
3: A propojoval to vlastně Colin, který právě s náma všema spolupracoval, ať to bylo z Extází, Sebastians nebo Stoajen, a proto Ivo Heger Stoajen, že vlastně Trosky, Sebastians a já jsme díky propojení Colina chtěli na těch písničkách pracovat, protože se nám moc líbily a byli jsme fakt jako kamarádi, kteří spolu stejně trávili čas i mimo studio, tak proč bychom ho netrávili i ve studiu nad takovou hezkou prací?
0: No, my jsme taky kamarádi, co spolu tráví čas nejčastěji teda ve studiu vysílacím.
1: No já myslím, že už je to skoro půl na půl.
0: Ale zítra, kamaráde, se omlouvám, nechám tě tady samotného.
4: No jo, co já budu dělat?
0: Zvládneš to, já ti věřím. Máš tam soutěž, ještě jednu soutěž, kulturní tipy, nové singly při pátku. Já myslím, že se rozhodně nudit nebudeš a posluchači taky ne. A já se k tobě zase v pondělí připojím.
4: Jo, takže to bude taková drobná odbočka. Já myslím, že v zásobičku mám, pátek odlehčíme, takže klasický model pro nás, akorát že one man show.
0: No, tak si to užijte s Petrem a jak jsem říkal, v pondělí zase v plné síle. Čas 16 až 19 je pro všechny Express Drive, ať už v jednom, ve dvou, nebo v deseti, pořád stejný, 16-19, každý všední den.
1: Ano, ty si ten break taky užij a hlavně přes víkend si potom odpočiň, ať seš tady v pondělí pěkně v plný síle.
0: Děkuju. Express Drive. Na Expressu.

0: Express FM. Kapela Color Factory byla jednou z nejvýraznějších skupin české indie scény 90. let. Její tvorba se nesmazatelně zapsala do historie českého filmu i hudby. Po dlouhých letech se kapela vrací na koncertní scénu. První možnost vidět Color Factory letos naživo přišla v červenci v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlovy Vary. Při příležitosti 30. výročí filmu Šeptej byla na festivalu promítána nově restaurovaná verze snímku a kapela vystoupila v plné sestavě před promítáním. Jan P. Muchov a David Volenec patří k výrazným osobnostem české alternativní scény 90. let. Honza se prosadil s Ecstasy of St. Teresa a později jako respektovaný autor filmové hudby. David byl zpěvákem Sebastians a právě Color Factory. Honzo, Davide, děkuji, že jste si našli čas a na rozhovor. Vítejte.
1: Ahoj, děkujeme za pozvání.
0: A dáme si single If You Knew a za chvíli jsme zpět.
2: Host Express FM.
0: Express FM.

0: Hezký večer, spolu se mnou ve studiu sedí část obnovených Color Factory. Dnes to bude hodně o vzpomínání. V době vzniku Color Factory jste oba měli poměrně slušně rozjetou kariéru v jiných kapelách. Honza v Ecstasy of St. Teresa, David Sebastians. Brali jste Color Factory od začátku jako vedlejší projekt, nebo jste si od něj slibovali více?
1: Ano. Brali jsme ho jako vedlejší projekt.
2: Bylo to přesně takový hezký social club prostě kamarádů, který měli zájem se vidět a výborný materiál ke zpracování.
0: Color Factory vlastně nebyla kapela typu, že čtyři kamarádi se dali dohromady, založili kapelu, ale vlastně se v ní sešla řada hudebních osobností. Nebyl právě tenhle ten zvláštní způsob vzniku a fungování důvodem, proč ta hudba zněla jinak než většina české scény?
1: Já si myslím, že největším důvodem na tom mají právě ty písničky, které prostě to je to, co nese vlastně a nese to, ty Color Factory až do dneška.
2: A propojoval to vlastně Colin, který právě s náma všema spolupracoval, ať to bylo z Ecstasy, Sebastians nebo Stoajen, a proto Ivo Heger Stoajen, že vlastně Trosky, Sebastians a já jsme díky propojení Colina chtěli na těch písničkách pracovat, protože se nám moc líbily a byli jsme fakt jako kamarádi, kteří spolu stejně trávili čas i mimo studio, tak proč bychom ho netrávili i ve studiu nad takovou hezkou prací.
1: A já si právě vybavuju i ten plakát, který jsem teď viděl, plakát na první koncert Color Factory, kde bylo napsáno Sebastians hrají Color Factory, takže to asi je odpověď na tu otázku, jestli to měl být jednorázový projekt, anebo jestli to mělo nějaký cíl.
2: Musíme si, když jsme u toho vzpomínání, připomenout, že se Sebastians tenkrát jako byli český boy band vlastně jedinej a měli opravdu prostě tisíce opravdu věrných až hysterických faninek a ten promoter věděl, že když tam napíše tohle, že to je samozřejmě mnohem větší lákadlo, ano, než kdyby tam napsal.
1: Já si myslím, že ten promoter vůbec nevěděl, co to bude, jde, protože my jsme asi jako nehlásali, že na tom koncertě, který byl prostě nasmlouvaný zřejmě jako Sebastians, tak budeme hrát něco jiného. A jako je to legendary, jako ten koncert, protože opravdu tam přišli ty fanoušci a faninky, které říkám za tady a čekali trošku něco jiného. A jako zaplať pánbůh, že to dopadlo takhle, jo. Ten koncert dopad špatně.
0: Na ten se určitě ještě zeptám, ale vy jste zmínili jméno Colina Stewarta. Bylo to tak, že Colin Stewart přines vlastně hotový skladby, který vy jste potom v tom kolektivu rozpracovávali dál, nebo jste se i podíleli na jejich vzniku?
1: My jsme se na nich podíleli potom až vlastně spíš na tom druhém albu, ale to první album celkově, já už jsem to říkal, Colin se jednoho dne, jako, přičemž už jsme se znali jako dost dlouho, zjevil s tou kazetou, kterou prostě nahrál někde v Kalifornii. A my jsme to tehdy poslouchali a bylo to, já si to pamatuju, že to pro mě bylo opravdu zjevení, jako tam bylo hned cítit z toho, že to je jako něco mimořádného.
2: A nám teda z Ecstasy, když jsme pracovali, tak on to vlastně od prvního hned vzal šmánku a furt nám to hrál, jo. Takže jako právě já třeba si nepamatuju okamžik té kazety, já jsem to znal od Colina vlastně a pořád jsem říkal, co to je skvělý.
1: Tak nám to nějakým způsobem asi tajil. My jsme tehdy s Colinem vlastně měli už za sebou, že vlastně nahrávání desky, kterou on produkoval, ale ten materiál já jsem dlouho neznal teda.
0: Uvědomovali jste si, že vzniká něco výjimečného?
1: Já hned od začátku, už jsem tady o tom mluvil, od první chvíle, kdy jsem ty písničky slyšel, od první zkoušky u Dušana doma, už jsem o tom i dřív mluvil, že tehdy ty zkoušky probíhaly jako nějaký obyvákový koncerty, protože opravdu najednou se tam kromě nás začali scházet i naši kamarádi, jako byl David Ondříček a jako byl David Pajer a jako byl Honza Petrusek, lidi, který potom který mají velkou zásluhu na tom, co se s Color Factory stalo.
2: David Pajer, fotograf, ano. Honza Petrusek, zvukař, který nám tu desku natočil. A i díky němu, protože on pracoval v Rudolfino, tak jsme se dostali právě do prostor prostě pražského Rudolfína, kde jsme tomuto po nocích nahrávali v Dvořákově síně prostě, takže to celý ty skladby vlastně nás dovedly do společnosti a prostředí, který bylo pro nás tenkrát absolutně jako, nemyslím, nám bylo jako něco lehce přes 20 a byli jsme prostě najednou v tom prvním koncertním sále, prostě v nejlepším studiu, který jsme si my mohli představit a to se všechno na tom hrozně podepsalo pozitivně.
1: To Rudolfinum bylo samozřejmě famózní, protože ten prostor je krásný a zvukově neuvěřitelný, ale on teda umí být i krutý.
2: Přesně, jo. Tak, asi tam je stejný,
1: jak to zní krásně.
2: No.
1: Tak jakmile tam člověk udělá jako nějakou chybu a my jsme tehdy ty písničky nahrávali na pódium, kde jsme odstranili prostě ty harfy a gongy a tak dál a tam jsme si sedli a nahrávali jsme to společně, to znamená, jakmile někdo udělal chybu a ten prostor, to Rudolfinum tu chybu většinou vzalo, takhle ji nafouklo.
2: Přesně. Jak slona. Tam se to
1: neopouští. Přesně.
0: Abychom to měli pestré, tak si dáme i něco z tvorby Sebastians a sice hitovku Silver Surfer.

0: Posloucháte Express FM, povídám si s Honzou Muchovem a Davidem Volancem o tom, jak vznikla deska Color Factory v prostorách pražského Rudolfína. Nahrávalo se v té době analogově?
1: Ne, právě, že tam už byl digitální záznam. Bavíme se o nějakém roku 95 a to bylo právě na tom fascinující, já už si nepamatuju, co to, myslím, že to byl nějaký Sony, jo, ten stroj, ale byly to pásky, ale už to bylo digitální. Aha. Takže furt to bylo médium, nebyl to hard disk, ale byly to taky úzký digitální pásy. Bylo to tenkrát pro nás úplně vesmírná stanice, to jako tak. Ta režie toho studia a ta trojovna. A bylo to právě hrozně hezký v tom kontrastu, teďkon s tou dvořákovou síní, tam přesně ty harfy, tympány a ty notový zápisy různých prostě děl od Smetany a Dvořáka a teďkon my tady s těma písničkama a v té režii ten úplný spaceship jako a ten digitální záznam a tam byl SSL-ko, myslím, ne, jako míchací pult. A bylo
2: což
1: to
2: bylo jako pro nás
1: vlastně
2: první setkání s takhle, jako s těma technologiema. No. A ještě se vrátím k tomu sálu, ten ty hudbě jako opravdu slušel ten sál.
1: A je to přesně sál na akustickou hudbu. Přesně a do zvuk je tam jako 500 let prostě, takže opravdu tam když se něco ozve špatně, tak se to ozývá ještě hodně dlouho. Jako.
0: Kolik jste tam strávili času?
1: No spousta nocí, protože my jsme právě
2: noci, to
1: byl jako no budget projekt, jako, takže a bylo to z dobrý vůle přesně i pana Zobaček, který byl tenkrát jako šéfem toho studia a bral to přes, protože Honza Petrusek byl jeho takový jako elef, to byl v té době, já nevím, jestli ještě nesudal FAMU, nebo těsně po FAMU, kde se i poznali s panem jako Zobačem a právě Honza byl velký, že byl opravdu takový nerd, jo, takže on znal všechny ty moderní technologie vlastně lépe než ty už jako pánové a proto on tam podle mě byl taková ta mladická energie a jiskra a věděli, že to je jeho projekt, tak mu tam dávali ten prostor, že teda když Filharmonie nepotřeboval využívat to studio, tak jsme ho dostali my k dispozici za úplně jako nějaký.
2: A mluvíme tady o něm dlouho, ale mluvíme o něm rádi, protože přesně je to prostě další element. Úplně zásadní element, jakoby další významný člověk ty kapely a rádi na ní vzpomínáme.
0: Takže opět potvrzujete, že to byla kamarádská kolektivní práce.
2: 100%.
0: Vzniklo hodně verzí jednotlivých skladeb, které jsou na desce? Nebo jste to dali na první dobrou a hotovo?
1: To ne, jako myslím si, že ty aranže jsme chvíli pilovali, ale potom, jestli jsme udělali 8 takeů a nebo 2.
2: Nahrávání to už nebyla žádná
1: problém,
2: improvizace,
1: tak,
2: to no, si myslím, no, že nebyla. Pokud někdo, jak už jsem říkal, nepřišel s tím nápadem k takeu, který se povedl, přidat jedno bouchnutí do gongu, na který tam na pódiu byl takovýhle obří gong a ten se rozezněl a mohli jsme začít od začátku.
0: Je nutno říct, že ta deska i 30 let po svém vydání zní furt skvěle. Ona tenkrát byla nahrána v Dolby, myslím, že jo?
1: To už si přesně nepamatuju. Jako, rozhodně to šlo udělat jako Dolby, ale jestli třeba to CDčko je Dolby, to už nevím. Ale určitě ty verze filmových nebo těch jako mixů do filmu, ty byly určitě Dolby.
2: Ale ta deska se tím pyšnila, že to byla jako první hudební nahrávka v Dolby. Jestli zní skvěle i po těch letech.
1: No, a na časově právě zní tím, že jsme se tam nesnažili produkčně, nebo jak to nebo zvukově, nebo nějaký přesně takový, a teďkon letí, já nevím, tenhle basový zvuk, nebo to, tím, že je to vlastně skoro čistě akustická hudba, tak ta je jakoby nadčasová. Jo. Proto třeba i podle mě třeba desky Adele znějí pořád vlastně stejně, protože ona se nesnaží vůbec o žádný timestamp jako tý doby, a naopak třeba písničky Dua Lipa asi třeba za pár let už budou znít, jako budou mít starý zvuk. Jo. A tohle to prostě Simon Garfunkel vlastně taky furt zní dobře, protože to jsou dvě Španělky a krásný harmonie.
2: A myslím si, že se to nedá ani dělat s tím jako kalkulem žádným, tam to jako nefunguje. Člověk asi, když dělá jakoukoliv desku, tak prostě neví, jak bude stárnout.
0: Říká Jan P. Muchov a David Volenec. Teď si pustíme skladbu Color Factory a sice Gauguin.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Express FM.

0: byly, jako speciálně tady ten koncert, protože jsme hráli akusticky, tak často byly prostě ty diváci hlasitější než my. A bylo to částečně, tak takhle to mám
1: zafixovaný,
0: že skoro neslyším, kam jako ty spoluhráče, kteří jsou pár metrů ode mě, protože ten jako jekot těch faninek.
1: Určitě tak to bylo hlasitý. Asi překvapení pro ty fanoušky i pro ty promotéry a ta hudba jakoby patřila někam jinam. Ono taky tehdy nebylo snadné tu kapelu nazvučit, udělat ten koncert tak, aby skutečně jako ty diváci si to mohli užít.
0: Přesně, že tam jako vlastně všechno bylo akustický kytary, jenom jako basa šla prostě linkou a nebo přes kombo a Štěpán na bicí to jen tak jako lechtal, aby právě nepřeřval, že jo, ty akustický kytary a Fender piano, takže
1: jak to skvěle znělo v tom obýváku a jak to skvěle znělo v tom Rudolfínu, tak samozřejmě přinést to na ty pódia bylo trošku komplikovanější.
2: Oproti vaší první desce zůstala ta druhá s názvem Second Infinity v pozadí. Proč si myslíte, že ta deska zapadla, ta druhá?
1: Tak jednak už tam bylo trošku jiný složení, ty kapely. Samozřejmě asi se k tomu dostaneme. Velký podíl na úspěchu první desky bylo uvedení těch písniček do soundtracku filmu Šeptej. A kdo ví, jaký by byl osud první desky bez filmu Šeptej.
0: To je, myslím, úplně jasný, jaký by byl. Dopadlo by to úplně stejně jako právě Second Infinity film jako médium, speciálně v Čechách má mnohem větší prostor než jako hudba jako taková. Když prostě je nějaká premiéra filmu, tak se to dozvíte, aniž by vás vůbec třeba ten žánr zajímal, nebo se nezajímáte o filmy. Je to mnohem sledovanější jako prostor, než jako hudba jako taková. A u nás skor anglicky zpívaný písničky, to vlastně i spousta interpretů, kteří začnou zpívat v angličtině, tak postupem času z nějakého záhadného důvodu, a ten my víme, popularita, prostě opustějí a začnou zpívat česky, protože je to tady mnohem složitější pro anglicky zpívající interprety. Takže jako je to plně ruku v ruce s fenoménem filmu Šeptej, a tím, že to bylo ještě pro vás, není tím, že tam Honza Čechtický hrál a já, tak to bylo o to víc napojený vlastně na tu kapelu, a když se někdo zajímal třeba o osobnost prostě Honzy, tak se vlastně dostal na tu desku, i kdyby třeba jí tolik nevnímal přes ten film samotný.
2: No ale stejně, ta deska Second Infinity, jak vy dneska vidíte, není vám to trošku líto, že jakoby lidi spíš jakoby dávají přednost vašemu debitu?
0: No já jsem třeba na té desce už byl jako host, jenom asi ve dvou písničkách, tak a my teď, když ty skladby z té desky zkoušíme, já třeba jsem tu desku jako znal, že třeba jsem písničku Kepasa dal do filmu Samotáři, ale teď, jak ty skladby při zkoušení jako vnímám vlastně víc, tak je to jako aspoň ty, co zkoušíme, tak jsou fakt skvělý. Takže
1: no, musím říct, že tu desku znova poznáváme, no, teď, přesně. Že prostě tehdy už nějak asi si měl pravdu, kam si mířil, že my jsme tehdy už od těch Kalfaktorů trošku odplouvali a teď se k ní vracíme a zjišťujeme, jak ty písničky byly skvělý taky.
2: Není pro kapelu po 30 letech trochu frustrující, že se o Color Factory mluví vždycky přes film Šeptej?
0: Mě to nevadí.
1: Ani ne, my jsme tady řekli, že opravdu to šlo ruku v ruce a film Šeptej má velikou zásluhu na popularitě té desky. Takže...
0: Když si vezmeš příklad třeba skupina fenomén filmu Jízda a Buty. Jo? Ty Buty už byly fungující kapela, která byla furt stejně tak dobrá jako po tom filmu. Mm-hmm. Ale ten film jí teprve vlastně dal tu zaslouženou pozornost a pochybu, že Radkovi Pastrňákovi vadí, že velmi často asi furt budou spojovaný s tím filmem. To je, jako, je to tak jako, a to neubírá ani nepřidává nic, jenom je to prostě fakt.
1: Navíc, jo? Když ten film a deska byly provázaný i právě třeba tím, že kluci hráli v tom filmu a tak dále.
2: Mm-hmm. Zahrajeme si Out of Mind ze zmíněný druhý desky.
3: Host Express FM.
4: Express FM.

0: Se mnou ve studiu sedí Jan P. Muchov a David Volanec. Povídáme si o Color Factory. Kluci, když dnes vidíte film Šeptej, poznáváte v něm svět, ve kterém jste opravdu žili, nebo vám už devadesátky připadají jako fikce?
1: My se pořád vracíme k těm devadesátkám, to prostě byly turbulentní roky, že jo, samozřejmě pro nás, speciálně protože jsme byli v tom věku, jo, a takže mě to jako nevadí se k tomu vracet, myslím si, že je jasný, že to, co jako teď děláme, je speciálně pro to publikum, který tehdy prožívalo ty roky, co my, a který mají s tou hudbou spojený prostě vzpomínky, který se jim prostřednictvím ty hudby pochopitelně jakoby vrací a asi tedy příjemně a chtějí na ně vzpomínat, takže mě to nevadí vůbec.
2: A jako přesně, tam je spousta scén, které jsou vlastně odpozorované ze života a jsou napsané vlastně podle skutečných jako událostí, a je to samozřejmě, člověk byl v nějakém věku a byla nějaká doba. Já si myslím, že dneska, když se někdo, kdo třeba v 60. letech nosil ty účesy, co nosil, a ty batikované jako věci, tak třeba se nad tím jako pousměl, asi se mu to tenkrát třeba líbilo. A stejně tak my jsme prostě jsme pohybovali se v těch prostorách, v kterých se pak natáčelo, nám to přišlo přirozené, a samozřejmě je to fikce a je to filmový vyprávění, tak jako když se převádí třeba nějaký skutečný příběh do filmu, tak se často taky všechny parametry vlastně vytočí na maximum, aby to vůbec nějak jakoby fungovalo v příběhu filmu, tak tady samozřejmě taky to není úplně všechno reál, ale je to na základě prostě nějakých příhod, který autoři scénáře prostě třeba někde slyšeli nebo sami prožili.
1: A my si můžeme o filmu, o desce myslet, co chceme, jako autoři nebo spoluautoři. Je to pro nás jako složitější, protože málo kdo asi chce poslouchat sám sebe nebo se dívat sám na sebe, ale potom člověk mluví s lidmi, který mu řeknou, to bylo pro mě něco, to bylo zásadní. A pak jako víš, že to je, že to bylo důležitý.
2: Bylo, i když jsme pak vlastně objížděli oblastní premiéry s tím jakoby filmem, tak opravdu to byla trošku taková bezstarostná jízda. A občas to bylo opravdu, že přijeli někam jako mimozemšťani, jo? Když jsme přijeli jako do Jihlavy, tak ty lidi tam na nás koukali, co to je za kulturu vůbec, jako, a ty mladší byli často úplně fascinovaní, a fakt opravdu jsem potkal za ty leta už spousta lidí, pro který to byl vlastně jako iniciační věc, že viděli tenhle film a úplně slyšeli hudbu, kterou do té doby neslyšeli, svět prostě, který neznali, někteří říkali, že se kvůli tomu odstěhovali do Prahy a tak, takže jako, a já, jako není to prostě, není to něco, co by, nevím, jako asi v kinematografii vznikly jako kinematograficky ceněnější jako snímky, ale myslím, že pro spoustu lidí to bylo vlastně jako fakt iniciační věc v jejich jakoby životech, a to my jsme netušili, ani to nebyla ambice toho filmu, ale je to prostě suchý statistický fakt.
0: Když už jsme v těch devadesátkách, byla podle vašeho názoru tehdejší hudební scéna odvážnější, než je ta dnešní?
2: Určitě, podle mě je to dneska hodně zaměřený na to, abys měl určitý počet lajků a sledujících, a musí to mít čísla na Spotify. A mám někdy pocit, že současní interprety jsou strašně jako brzděný takovou tou, jako, že potřebují mít tu zpětnou vazbu, aby se to někomu líbilo nebo něco. My jsme to dělali spíš jako buď, jako aby to bylo úplně jasný fuck off, nebo jako ať je to tak, jak se to líbí nám, a že jestli tady nad tím bude mít třeba někdo problém, tak to je vlastně jako schválně, jo? Že nám to bylo opravdu úplně jedno, protože neděláš přece hudbu jako zaměstnání. Jo? To, že se třeba mým zaměstnáním stalo, nebyla ta motivace, proč jsem s tím začala, proč to dělám. Když něco děláme jako v naší volné tvorbě, tak to vůbec nikdy ani jednou jsme nedělali testující poslechy, nebo že bych někomu poslala, co si o to myslíš. To jako vůbec ne, v našich dimenzích jako není tenhle model. A když se dělá třeba film nebo něco, tak jsou testovací projekce, vyplňují se dotazníky a ty lidi to zpětně řeší. Ale oni tady tomu nerozumějí. A já chápu, že se tohle děje, děje, jasně, ale vlastně v naším jako profesním kariéře tohle není vůbec jako, čím bychom se zabývali.
1: Je to určitě míň o tom kalkulu, než jako dnes a ty palce nahoru a ty smajlíky nám asi nahrazovalo jako čistý nadšení pro to a body pro vlastní ega a partyholek a o takový přímočarý.
2: A taky samozřejmě tenkrát nebylo tolik různých jako informačních kanálů, kde se k tomu dostat, jo. Takže když jsi se dostal do rotace R1, tak prostě to spektrum těch posluchačů, který zajímala tahle hudba, se o tom dozvěděli a v Praze byly třeba 2-3 místa, kam mohli přijít na koncert, vlastně jedno místo, kam jsi si šel dát kafe a všechny lidi jsi tam potkal. Takže a ty si to mezi sebou řekl, ty jo, slyšel jsi ty Sebastian, to je úplně skvělý. Bum, bum, bum. A za týden to vědělo prostě tou řetězovou reakcí toho mouth by mouth, jako vlastně ty lidi, kteří se o tuhle tu kulturu zajímali, aspoň jako v Praze. A vlastně bylo mnohem jakoby v tomhle smyslu snažší prostě jakoby najít si nějaký ten fanbase, jako jo. Ale samozřejmě i byly kapely, které dělali, co dělali a neměli ten fanbase, jo. Zase jako, my jsme měli to štěstí, že se to líbilo vlastně části spektra prostě. Ale nikdy jsme to nespekulovali, abychom oslovili třeba větší spektrum.
3: A neměli jste třeba snahu dostat hudbu Color Factory za hranice České republiky?
1: Já si nepamatuju, že by někdy ta snaha...
2: Já vím, že jako vydavatelství jako takový, protože to bylo tenkrát, patřilo pod EMI, tak vlastně se jako to někam posílali tak, ale příklad slovenský zpěvačky Adély bez té prezence na tom místě, to není to, co se třeba povedlo nám z Extází, bylo taky díky tomu, že jsme to natočili prostě něco v Anglii, byli jsme tam, hráli jsme tam, ty tam musíš být bez toho prostě, že si myslíš, že tady z Vinohrad někomu pošleš e-mail a svět se zblázní, tak to není. Takže ani tenkrát, a my jsme to neměli vůbec jako nějakou naší ambici, ani maily jsme neposílali a prostě, takže se mezinárodně nestalo nic.
3: Jasně. Teď si pro změnu zahráme něco z dílny Ecstasy of St. Teresa, a sice track Neon. Express.

0: Jak vznikají nové kolekce spodního prádla, co bude trendy v nadcházející sezóně, to a mnohem víc se dozvíte v pořadu Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati, a...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
12: Hudba na prvním místě.

0: Dnešními hosty Express FM jsou Jan P. Muchov a David Volenec z Color Factory. My už máme minulo za sebou, tak se přesuneme do přítomnosti. Color Factory jsou zpět. Kdo byl tím hybatelem, nebo co byl ten impuls, že jste se znovu dali dohromady?
1: Svým způsobem zase film Šeptej, že jo?
2: Ano.
1: Protože Karlovarský festival vymyslel, že by bylo hezké vlastně k 30-letému výročí uvedení filmu Šeptej do kin udělat projekci ve Varech na festivalu a oslovili nás, jestli bychom teda tam i nezahráli, že by to bylo hezký, aby to byl kompletní package, jako. A myslím si, je to asi 10 let, když se blížilo
2: okolo. Ono to bylo několikrát okolo, ty ambice, jakoby reinkarnovat tu kapelu, přicházely pravidelně, obzvlášť k těm výročím, ano, takže po těch 5-10 letech se občas někdo ozval, nezahráli byste tady, nebo pojďme udělat, byly i smysluplnější projekty nějakýho třeba znovu vydání a jako koncertního turné a tak dál, ale vlastně nikdy se nám nepodařilo dát tu sestavu dohromady a to bylo vlastně i to, co já jsem říkal Honzovi, když mi poprvé zavolal s tímhletím nápadem, který teda, jak říkal, pocházel od Karlovarského festivalu, ano, nebo od Davida Ondříčka. A já jsem říkal, ano, ale pojďme zkusit obvolat přesně, ty lidi a přesně, na tom to bude cenu, záviset.
1: Akorát v původní, jako ano, by se stavě, a vím, že když jsme si spolu my telefonovali, tak jsme si říkali, nebo já jsem to myslím říkal, ale myslím, že jsme se jako zhodli na tom, že si myslíme, že do toho nepůjdou třeba tři konkrétní jako lidi. A byli jsme překvapení, že nakonec jenom Honza Čechtický, ale vlastně z důvodu, že na to neměl čas a podařilo se opravdu vlastně postavit tu původní sestavu a akorát teda bohužel minus Honza, tak jsme se domluvili, že nebudeme nikoho dalšího brát a že to teda uděláme, že já přejdu z kytary a kláves a něco na basu a ať zachováme prostě to původní jádro, protože to jedině tak to pro nás dávalo smysl.
0: Takže Honza Čechický je jediný, který se sestavy vypadl.
1: Bohužel, protože nemá čas, no.
0: Vy máte za sebou první vystoupení na Karlovarském festivalu, jaké jsou vaše dojmy?
2: Skvělý. Já to fakt řeknu takhle otevřeně. Já si myslím, že jsme nečekali takhle vřelý jako publikum. Ono to vlastně začínalo už při zvukové zkoušce, kde jsme najednou tam začali zkoušet v prostoru, kterého jsme se trošku báli, protože to byl dlouhý bar 5 metrů od nás a tak dál. A my jsme prostě začali zkoušet a mladí lidi na baru začali zpívat
1: s náma. No a děkovali nám, že tam jsme.
2: A my jsme na ně koukali, co se to děje. Pak se ten prostor naplnil, publikum bylo skvělý a má obrovskou zásluhu na tom, jaký ten koncert byl a nám udělali hroznou radost. A jako potvrdilo se tím to, co jsem říkal, že jako velký důvod toho, proč to děláme, je pro to publikum, jako no, v tomhle případě.
1: Skvělý bylo, že tohle byl večerní koncert a my jsme ten den ještě zahráli akusticky 3 skladby před tou samotnou projekcí toho filmu a to bylo taky vlastně skvělý, protože to bylo zase jako v divadle, jo, a mělo to jako atmosféru jako blázen a ještě shodou okolností prostě v publiku byl pan prezident s první dámou, takže jsme měli jako by diváky před kterýma, já jsem měl velkou trému o to zvlášť jako a i to bylo moc hezký.
2: Po 30 letech docela slušný návrh.
1: Poprvé přesně tak, takže to bylo takový jako, že jsme si vlastně odpoledne zahráli jako na poprvé takhle ty 3 skladby před filmem a pak jsme utíkali rychle na tu zvukovku, takže to bylo takový, jako byl to hezký den.
0: Takže to byl ten okamžik, kdy jste si řekli, ale to možná bude stát za to a odehrajeme ještě nějaký koncert?
2: Já si myslím, že ten okamžik přišel dřív. Teda.
1: Tohle
2: bylo takový potvrzení toho.
0: Snažíte se ty skladby hrát co nejblíže těm originálním verzím, nebo naopak se snažíte nějak přizpůsobit si sobě?
1: Pro mě je to problém, protože Honza Čechtický je nejlepší jako basák, kterýho já znám a dělá nejlepší basové linky prostě ever. A některé věci jsou pro mě nehratelný, nebo jako já to vůbec to nedopočítám, jak to on hrál. Takže já jsem si musel něco upravit, abych to vůbec jako, no abych to zahrál, tak zase jako já to mám přirozeně, nebo jak to říct, nebo co jsem schopen. Takže tam je jistá odchylka, ale myslím, že zbytek je vlastně poměrně věrnej a hlavně co teda, jako je takhle to blbý veřejně, ale pro mě to celý dává smysl, protože David furt zpívá tak skvěle, jako zpíval. A bez toho by to nedávalo jako smysl, jo, kdyby tam byl nějaký unavený hlas, který najednou to nedá, co tam jako bylo. A to, bez toho by to vůbec nedávalo smysl a je to na tom, to, jako každá kapela stojí na frontmanové, jak tady to tak je násobně. A když člověk zavře oči, tak má pocit, že slyší vlastně ten hlas z té nahrávky. Jo. Takže...
2: A já si myslím, že tam trošku byl nějaký vývoj z tohohle ohledu, že my jsme asi k tomu, nebo začali jsme tím, že jsme se snažili být co nejvěrnější tomu originálu, ale vlastně postupem času při těch zkouškách a následně při tom prvním koncertě se ukázalo, že vlastně když to hrajeme trošku živějíc, trošku koncertněji, než je taková ta ambientní verze, kterou všichni znají z ty desky, tak to tomu vlastně sluší a funguje to. Takže si myslím, tam je trošku posun, že je to malinko jako živější.
1: To je pravda, to jasně. No, no.
0: Pojďme si zahrát asi největší hit Color Factory, skladbu It's Always You.
3: Host Express FM.
0: Express FM.

0: Na Express FM se pomalinku blížíme do finále našeho rozhovoru s klukama z Color Factory. Vznikla při zkouškách i nějaká nová muzika Color Factory?
1: To zatím nebylo ani vůbec jako předmětem těch zkoušek, takže zatím jsme vůbec
2: zatím
1: takhle...
2: Zatím jsme dost zaneprázdnění tím vlastně
1: tak, zkoušení
2: starý materiál, materiál a připravit ho na koncert.
0: A je to vůbec reálné, že by třeba něco vzniklo?
1: Jako... my jsme nikdy nefungovali na této jako jako racionální bázi, jo. Takže tam se může stát, že někdo začne něco hrát a stane se to, ale jak jsme říkali, teď tam přijde s tím, že Core teď ještě vlastně, protože ty vady jsme odehráli vlastně opravdu jenom tu první desku, protože ta se vázala k tomu filmu, takže teď po těch varech jsme začali i zkoušet ty skladby ze Second Infinity právě. A to je zase, furt máme ještě dost práce, takže k tomu na tohle vůbec ani nebyl prostor, ani jako zatím nebylo jako proč to řešit.
0: Na listopadových termínech se vracíte na koncertech do Roxy a do brněnský Flédy. Máte už představu, jak ty koncerty budou vypadat?
2: Tak určitou představu máme, odehráli jsme jeden koncert v Karlových Varech, tak budeme rádi, když navážeme na to. Ty prostory budou větší, doufejme, že se zaplní lidmi, to budeme moc rádi, protože proto tam chceme hrát. A uvidíme...
1: A ve středu máme sraz i s kamarádem, co jako bude dělat projekce a světla a to teprve jako řešíme konkrétní podobu, ale už víme konkrétní osoby, s kterými to chceme dělat.
0: A mohou se vaši příznivci popřípadě těšit i na koncerty v jiných českých městech?
2: Je to možný, my určitě jsme si udělali takový plán, jak Honza mluvil o tom, jak jsme schopní třeba zkoušet a tak dál. Samozřejmě toho času není moc, takže řekli jsme si, že bychom rádi koncertovali v nějakých blocích, takže teď jsme připravili koncerty pro Prahu a Brno a uvidíme, jestli na jaře navážeme i někde jinde.
0: Nabízí se otázka, jestli třeba album nevyjde v reedici, popřípadě nějak obohacené o bonusy, remastrované, nevím.
1: Je v řešení, přesně to jsem chtěl říct, že ještě nevyšla ta deska, nebo obě nevyšly jako vinily, tak to se snažíme uskutečnit.
0: Na čem teď, kluci, nejvíc pracujete, kromě Color Factory?
1: Já dělám asi 3 seriály, 1 film a produkuju nahrávky asi 2-3 interpretů.
2: A já se snažím, jelikož vlastně jednak pracuji jako učitel a jednak vedu sportovní klub, takže jako tak nějak mojí ambicí dovíst svůj tým co nejvýše, konkrétně v žebříčku ženské rugbyové ligy.
0: Ty už si to malinko naznačil, doba je evidentně přívětivá k různým návratům a nostalgie. Ecstasy of St. Teresa funguje, vyprodává koncerty. Existuje šance, že by se třeba vrátili Sebastians?
2: Tak, jak jsem říkal, nic není nemožné, ale...
1: To bych chtěl teda, to se mi líbilo. Protože to by znamenalo i právě, že začne Honza zase hrát na basu živě a bylo by to skvělý.
2: Takže zatím se nic takového neplánuje, ale jak říkám, není nic nemožný. Teď jsme za neprázdnění tím... připravit koncerty Color Factory.
0: No tak, my samozřejmě vám budeme držet palce a hlavně, ať nezůstane jenom u těch 2 koncertů v Brně a v Praze, takže kluci, hodně štěstí, já děkuji, že jste si našli čas na dnešní rozhovor.
2: Děkujeme za pozvání.
0: A třeba, až se za rok, co byste vlastně mi rádi odpověděli, až se vás za rok zeptám, co je novýho u Color Factory?
1: Že se máme stále rádi.
2: Máme se stále rádi. Máme za sebou nějaký koncerty, které doufejme dopadnou tak, jak... A budeme s tou mít tak dobrý pocit, jako byl ten karlovarský. A začněme tím, že se s posluchači a s diváky potkáme 18. listopadu v Roxy nebo 25. listopadu ve Flédě v Brně.
0: Ještě jednou děkuju.
1: Děkujeme.
0: No a na závěr si dáme od Color Factory single Paris. Express FM. Drive straight home. That was really

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Je tu Fresh, jsou tu dvě hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, které má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Codaline, M83 nebo Nothing But Thieves. Tohle bylo americké trio French Inhaler z Chicaga a jejich skladba Comet z debutu Practice Lines, který nahrálo analogově na pás a jehož zvuk staví na syntezátorech, base a bicích. No a tohle jsou australští Vacations a jejich skladba Ready or Not z alba Pursuit of Anything, na kterém Campbell Burns porovnává vlastní hudební ambice s běžnějším životem přátel domov Newcastle. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

Americké trio The Wildlife z Indianapolis, které propojuje 80-kový pop a alternativní kytary, nám zahralo skladbu Long Ways alba Revolver 2026, vydaného na začátku října. No a tohle jsou irští Codeline, kteří představují skladbu Get Me High z pátého alba We Were Only Young, jímž se kapela kolem Steva Gerigena po více než desetiletí společné tvorby loučí.

Australská zpěvačka Azure Ryder zařadila skladbu Till Death We Do Heart na debutové album Even Flowers Can Bruise, kterým po několika EP otevírá novou kapitolu své tvorby. No a tohle jsou američtí Babe Hoven kolem písničkářky May Bon a jejich skladba Blue Around You z alba I See Them, I See Me. Na jehož produkci spolupracovali Ryan Albert a Philip Weinrope.

To byl britský producent Nathan Jenkins alias Bouillon a jeho skladba Forget Performer z alba Neely, na kterém svůj hlas schovává do vrstev dozvuku a pečlivě vystavěné elektronické produkce. No a tohle je britská zpěvačka Senia Ginovese alias Freak Slug a její skladba Black Eyes alba Amulet. Jeho syrové kytary a pomalejší tempa doplňuje výraznější přízvuk jejího rodného Manchesteru. You're

Američtí French film z texaského Austinu představují skladbu Rabbit Food z kolekce Yours and Five, na němž propojují atmosférické melodie s napětím inspirovaným Sonic Youth a Blonde Redhead. No a tohle jsou belgičtí Girls in Hawaii, známí melodickým indie rockem a debutem From Here to There a jejich skladba Goddess z nového alba El Dorado.

Byli američtí The Goods z Oaklandu a skladba Minor Key z alba Goodbye Summertime, kterou autor Rob Gibb popisuje jako hořkosladké rozloučení s někým, koho nechává za sebou. Tohle je ale francouzský hudebník Anthony González alias M83 a skladba Losing Ground z nové desky I Wrote You a Letter, na kterém spolupracoval s Joem Berrym, Clemencem Libesem a Benoît de Villeneuve.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
1: Speciál na Express FM. Sometimes I really want it so bad that...

Kanadský producent Paper Skies z Toronta nám hrál skladbu I Want It z hosty Pavon a Donatello z alba Grayscale, jehož melodickou basovou elektroniku posouvá k syrovějšímu zvuku. No a tohle jsou britští Penelope Isles a jejich skladba Moonwalker z třetího alba s názvem 3.

Německý zpěvák a producent Marius Lauber alias Roosevelt, můj oblíbenec, zpřístupňuje demo verzi skladby Heart na rozšířené reedici svého debitu Roosevelt, kterou připomíná 10 let o jejího původního vydání Toto letí. No a tohle je britská zpěvačka Biba Doobie, narozená na Filipínách, a její skladba Radio ze 4. alba Pylon, na němž se obrací k důraznějším kytarám a odkazu alternativního roku 90. let.

0: This cut is fresh.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh. Express Fresh na Express FM.

Můj další oblíbenec, Američan Beck, představuje skladbu Bleed z alba Ride Lonesome, jehož melancholickou akustickou podobu dotvářejí produkce Nigela Godriche a smyčcové aranže Beckova otce Davida Campbella. No a tohle jsou irští Fontaines DC, kteří přinášejí nový single Tongue z připravovaného alba Dopamine Chamber, postavený na páskově upravené baskytaře a hlasu Griana Shettena, zpracovaného samplera.

Americká zpěvačka Impress Off s honduraskými kořeny se ve skladbě SYW z alba Dreamhouse spojuje s kanadskou Cecil Belief a nad neklidným elektronickým rytmem rozehrává flirtující dialog. Ale tohle jsou američtí Slow Pulp se zpěvačkou Emily Macy a její skladba Entertainer ze třetího alba Melody, které vydali u labelu Entai.

To byl americký producent Andy Butler alias Hercules and Love Affair a skladba The Eyes of Love z nové desky Dancer, která zachycuje lásku dvou mužů, do které zasáhne hrozba HIV. No a tohle je americké duo The Palms z Los Angeles a skladba Maybe, první ukázka z alba After the Fire, plánovaného na rok 2027.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz. Music. First. Express FM. Express.

Francouzský producent a multiinstrumentalista Lucien Kimono z Paříže, dříve známý projektem Lucien and the Kimono Orchestra a spolupracemi s Fulamourem či Mudoid, přináší nový single Is It Me a je to moc fajn věc. No a tohle jsou britští Nothing But Thieves, kteří představují skladbu Different Kind of Happiness z pátého alba Stray Dogs. Jehož produkci poprvé kompletně obstaral jejich vlastní kytarista Dom Craik.

To byli američtí Eels kolem Marka Olivera Everetta a jejich skladba Congratulations to Me z připravovaného alba Cookie Happened, které vyjde v říjnu, 30 let po jejich debutu Beautiful Freak. No a tohle jsou američtí Cage the Elephant z Kentucky a skladba Dine in Reverse, v němž Matt Schultz hledá obnovu mysli a srdce a jehož vizualizér zpěvák také sám režíroval.

Toto byl australský zpěvák Trevor Seven v singlu Party z připravovaného alba She's the Best. Samozřejmě jste asi poznali sample skladby Music od Madony. Již tuhle skladba obsahuje. No a tohle je zpěvačka Heather Nova z Bermud, která přináší single In the Path of Hurricanes, hypnotizující, pulzující skladbu o touze, již představuje své nové album The Orchard, plánované na říjen.

0: CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Express. Music first. Express FM. Express Fresh. Aktuální světová muzika. Na Express FM.

Britští Blossoms ze Stockportu představují single Husband ze 6. alba Song from the Wedding Cake. Jehož název odkazuje na přezdívku místní radnice, kde se Tom Ogden oženil. No a tohle je americký soulový zpěvák Leon Bridges a jeho skladba Watch You Dance z nového alba Happiness Anytime, které produkoval Josh Lloyd Watson a Lydia Kaito z britské skupiny Jungle.

To byl kanadský producent Beatrus z Montrealu a jeho skladba Feel Alive, přičemž mezi své zásadní inspirace řadí Depeche Mode, Duran Duran a elegantní atmosféru alba Avalon od Roxy Music. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh poslechnete i za týden, ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku i na Spotify. A na závěr tohle jsou nizozemští Krák and Smák a skladba Nothing is Forever, kterou zremixoval Francouz Yuxek a ta vyšla na jejich remixové kolekci Velvet Seas Remixed. To je ode mě vše. Hezký zbytek večera, vám přeje Pavel Kučera.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, již hvězdně obsazený videoklip, debutoval na MTV, je jejím 4. místem číslo 1 v roce 2026. Po Opelite, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost nežli je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams načasování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman, zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované.
0: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě nebo?

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indicie. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Express. Music first.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Taylor Swift oslavila své 16. kariérní umístění na prvním místě hitparády Billboard Hot 100 se singlem Patient Zero. Píseň, jejíž hvězdně obsazený videoklip debutoval na MTV, je jejím čtvrtým místem číslo 1 v roce 2026. Po Open Light, I Knew It, I Knew You a The Fate of Ophelia. Taylor Swift se blíží historickému rekordu Beatles z 20 hity na vrcholu hitparády Hot 100, což je výkon, který je bezkonkurenční už 56 let. Neexistuje vhodnější píseň k žádosti o ruku než Marry You od Bruno Marse a neexistuje lepší příležitost nežli je koncert Bruno Marse a útočník Los Angeles Lakers Zaire Williams na časování plně využil. Během koncertu Bruno Marse 2. října na stadionu SoFi v kalifornském Inglewoodu si Williams poklekl na jedno koleno a požádal o ruku svou dlouholetou přítelkyni, modelku Paris Tillman, zatímco Bruno Mars zpíval svou svatební hitovku z roku 2010. Jak romantické. A teď něco rozchodového. FKA Twigs vyřešila svůj nejnovější právní spor s bývalým přítelem Shia LaBeoufem. Spor vznikl v důsledku žaloby, kterou Twigs podala proti LaBeoufovi v prosinci 2020. Tenhle ten páreček chodil spolu přibližně rok. FKA Twigs pak obvinila LaBeoufa mimo jiné ze sexuálního napadení a způsobení citové újmy. Součástí nařízení byla mlčenlivost o jejich vztahu, které bylo zrušeno. Nyní jí toto důležité vítězství zcela osvobozuje a má možnost diskutovat o svých zkušenostech, zastávat se dalších žen, které by mohly být méně privilegované. Express FM.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na prácinaletišti.cz.
2: Express FM.
3: Hudba.